solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
2: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
1: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
2: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
0: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné. Podle počasí někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že doby

0: tu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
1: A máme tady další dotaz.
2: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
1: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
3: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů. A když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte podpořit, a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Mama, Maya.
2: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
2: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
2: Most leave.
0: Maya.
2: Wow.
3: Maya.
4: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády? Ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší. Na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Česku se dnes znovu otevřou volební místnosti. Město Touškov vzalo v potaz připomínky obyvatel a upravilo projekt obnovy Dolního náměstí. Je Světový den duševního zdraví, připomíná, aby se lidé nebáli mluvit o svých psychických problémech. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne postupné protrhávání oblačnosti a teploty do 14 stupňů. Pěkné sobotní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají taky své zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku upravili projekt revitalizace Dolního náměstí. Radnice reagovala na připomínky obyvatel z veřejného projednání. Aktualizovaný návrh počítá s vysázením 20 nových stromů, širokým zeleným pásem i novou akumulační nádrží s automatickou závlahou. Součástí prací bude také přeložení a oprava kanalizace pod povrchem, aby nebylo nutné do nového náměstí v budoucnu znovu zasahovat.
2: Podle webu města Touškova je projektová dokumentace hotová a radnice v současnosti dokončuje podklady pro povolovací řízení. Náměstí dostane nový vodní prvek v úrovni dlažby, dobíjecí stanice pro elektromobily i elektrokola a zastínění. Z města Touškova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidé denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci. Na podporu lidí s psychickými problémy se dnes úřad vlády v Praze nasvítí do zelené barvy, která je symbolem duševního zdraví. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinerie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
0: Sport.
1: V hokejové Tipsport Extralize je Třinec dál 100%. Tentokrát porazil Hradec Králové 5-2, Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0, Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne postupně protrhávat, později až na polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Fouká mírný jihozápadní vítr, večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 192 mezi Nýrskem a Pocinovicemi na Domažlicku počítejte s omezením na střídavý jednosměrný provoz. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pick Pěkné sobotní ráno s datem 10.10. Člověk, který byl podezřelý z trestného činu a už není, se to vlastně vůbec nikdy nemusí dozvědět. To měla změnit novela trestního řádu, nakonec od ní ale rezort spravedlnosti upustil. Je to správně? Měli by lidé automaticky dostávat od policistů takové rozhodnutí nebo ne? A to se dozvíte po 17:45. Ať se vám dobře vstává a tady je Petr Muk.
0: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: čemu se dá použít jelení lůj?
1: Aby jsme neměli lišaj.
2: Na pusu.
3: Aby na motorku taky.
4: To je takový malovátko.
5: Aby nás nebolely zuby.
6: To se maže na pusu.
7: Aby nikoho nebolely nohy.
8: To je nějaký krmeň.
9: A to ty jelení jí. Jim to hodně chutná.
10: Aby my jsme bez toho měli jako náhradní střely.
11: A nebo že je to nějaký stádo těch jelenů.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň. V sobotu ráno je 17:45 a čeká na vás taky kapela Kryštof.
1: Počasí.
0: Venku fouká vítr, místy v plzeňském kraji prší a teplota je kolem 11 stupňů. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Později čekáme až polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na Šumavě to bude od 8 do 11 stupňů Celsia. Pěkný den.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty.

0: písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To, že se někdo ani nedozví, že se o něj zajímá policie, lidově řečeno, že po něm jde, je vcelku běžné. Když rozkrývá nějaký zločin, nemůže to už z principu dotyčnému hlásit předem. Ale obvykle je i to, že někoho podezírá, řekne mu to, ale pak už mu ani neoznámí, že může být v klidu. To je současná realita. Povinnost oznámení navrhovalo Ministerstvo spravedlnosti. Nakonec od změn ale upustilo. A bývalí podezřelí tak budou dál v nevědomosti.
1: Já jsem měla klienta nejednoho, který se na mě v podobné věci obrátil.
2: Říká advokátka Dagmar Raupachová.
1: Prostě z nějakých jiných pramenů se dozvěděl, nebo někdy to ti lidé tuší a chtějí mít jistotu, tak v takových případech lze podat žádost na policii. Pokud tomu nebrání nějaká jiná zákonná překážka, tak policie tu informaci vydá. Nám se to tehdy podařilo.
2: To ale zdaleka není běžný postup. Pro policisty je podezřelým člověk, kterého třeba zadrželi, ale ještě neobvinili. A nebo i ten, koho prověřují na základě oznámení nebo vlastních zjištění. V tu chvíli ale ani nemusí vědět, že se o něj policie zajímá, říká mluvčí jejího prezídia Jakub Vinčálek.
3: Aby podezřelý nemohl mařit vyšetřování, ničit důkazy nebo ovlivňovat svědky.
2: Že jsou případy, kde se o podezření nesmí člověk dozvědět ani zpětně, připouští vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba. Jde podle něj hlavně o organizovanou trestnou činnost.
4: Protože pak by se mohlo, promiňte mi ty výraz, profláknout celé to prověřování a mohli by se o něm dozvědět i osoby, které se o tom fakt nemají dozvědět.
2: To by ale podle něj mělo být spíš výjimkou z pravidla. Právě velkým množstvím podezřelých argumentovalo Ministerstvo spravedlnosti jako jedním z důvodů, proč už netrvá na tom, že je bývalé podezřelé nutné informovat. Pokračuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
5: V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
2: Česko v tomto přístupu ale není výjimkou. Podobně to mají třeba i v Německu. Povinnost informovat člověka, že podezření o něm pominulo, by ale platit podle Ščerby měla.
4: O tom jsem přesvědčen, že v těch klasických případech mi přijde naprosto logické a žádoucí, aby ten podezřelý byl informován o tom, že už to podezření pominulo. Já bych to nazval, vidíte, to základní slušnost.
2: Paragraf, který by povinnost zavedl, sice z novely trestního řádu Ministerstvo spravedlnosti vypustilo. Připouští ale, že se to může v budoucnu změnit. Františka Rolíčková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň, blíží se půl šestá a s ní krátké zprávy s Petrou Broučkovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Dnes pokračují komunální a v části republiky i senátní volby. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin a lidé mohou volit do 14. hodiny. Poté se začnou sčítat hlasy. V Klatovech 3 měsíce od zavedení bezplatné městské hromadné dopravy narůstají počty cestujících. V září MHD přepravila rekordních 53 tisíc cestujících. Pro srovnání do června, kdy se jízdné platilo a kdy také jezdili školáci, to bylo průměrně zhruba 29 tisíc cestujících. Měsíčně. Plzeň podpoří výstavbu zelených střech ve městě. Podmínkou je, aby zelená střecha vznikla na stávající budově na území města. Žadatelem může být fyzická osoba, společenství vlastníků jednotek nebo například bytová družstva a žádosti je možné podávat do konce listopadu. Tento víkend naposledy v této sezóně vyjedou cyklobusy Plzeňského kraje. Jak uvádí organizátor dopravy v regionu společnost Povet, letos poprvé sloužily jako cyklobusy i linky z Tachova do německého Tyšnorojtu a z Plané do Knížecí Huti. Mezi oblíbené linky patří například šumavské cyklobusy, například z Domažlic přes Klatovy a Prášily na Kvildu nebo z Plzně na Modravu. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Tenistka Linda Nosková si letos v listopadu poprvé zahraje na turnaji mistryň. O účasti úřadující wimbledonské šampionky informovala WTA. Jistotu startu v Indian Wells už měla ve 4 hře Kateřina Siniaková, deblová světová jednička. Ve 2 hře by se mohla představit ještě Karolína Muchová, která aktuálně drží poslední ze 4 volných míst. A dnešní počasí většinou bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne postupně protrhávat, později až na polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Kyšicích na Plzeňsku v ulicích Dýšinská a Náves je provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem z důvodu výstavby nového vodovodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátké zprávy jsou za námi, jsou 2,5 minuty po půl šesté, no my vám z Českého rozhlasu Plzeň přejeme pěkné sobotní ráno. Náš příběh, to je seriál, který nabízíme a v něm poznáváte zajímavé lidi z našeho kraje. Po písničkách, které nestárnou, přiblížíme životní cestu Jiřího Kohouta, zakladatele Westparku v Plzni. Tak si na to určitě počkejte. Tohle je Anaka.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

Víte, že nejstarší kamenný hrad v Česku, který tu stojí už od první poloviny 12. století, je Přimda na Tachovsku? Z původní stavby se dochovala především masivní románská věž. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Mračková byla součástí Dobrého rána na Českém rozhlase Plzeň a zahrajeme si taky kapelu Smoky.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Zakladatele plzeňského Westparku Jiřího Kohouta Divoký západ provází od dětství. Do svého celoživotního koníčku zapojil i své nejbližší. A před 15 lety na okraji Plzně otevřeli rodinný podnik, ve kterém zájemců představují skutečnou historii osidlování amerického západu. Za tím účelem výjíždějí i do Ameriky a přivážejí do svého živého muzea Divokého západu nejrůznější věci, aby si je návštěvníci mohli vyzkoušet. Třeba zlatokopecké vybavení.
2: Samozřejmě, jak se s tím celý život zabývám, že jo, tak člověk pochopitelně šet o těch místech různých, kde se co odehrávalo, kde co bylo, tak pak měl tendenci i to vidět na vlastní oči, že jo. Takže my jsme si také plnili průběžně a plníme do dneška takový nějaký sny, ty staré autentické místa navštívit, vidět to tam, jak to tam vypadalo. No a tak jsme projeli celou tu oblast Aljašky a Kanady, kde prostě tu ty zlatý holičky probíhaly, oni probíhaly i jinde, ale tam je to asi jaký nejznámější. No.
3: Vy jste byli v Americe několikrát. Nesklamala vás? Ono přece jenom taková ta romantická představa z knížek a filmů asi vezme za své.
2: Víte co, ono jde o to, s čím tam člověk jede. Jo. A celá řada lidí si třeba myslí, že Indiáni v rezervacích žijou stejným způsobem, jako žili kdysi. Jo. Což samozřejmě vůbec není pravda, ale když ten člověk jede trošku tady s tím seznámený, některé věci vás možná maličko překvapí, malinko vás něco možná trošku zklame, ale to je až pojedete kamkoliv. Ale že by to bylo nějaký velký zklamání, tak to určitě nebylo. Takže poprvé určitě to nebylo, no a po druhé, po třetí a po další už člověk ví, do čeho jde. Jo.
3: Divokému západu jste propadl už v dětství. Čím konkrétně vás fascinoval?
2: No tak určitě v tom dětství hraje roli ta romantika. Jo. Já jsem strávil půl života po lesích v divočině, tábořením a dalšíma věcma, takže se to tak všechno tohleto prolínalo. Asi i taková ta volnost nějakého pohybu, nebo jak bych to nazval, těch aspektů, které to spojují, je celá řada.
3: Jestli pak by ten malý kluk řekl, že jako dospělý přenese kus Divokého západu vlastníma rukama sem do Plzně?
2: To samozřejmě vůbec ne, že jo, to. A hlavně v té době, kdy já jsem tady s tím začínal, což byla hluboká totalita, tenkrát něco takového říkat nahlas se nikomu moc nelíbilo, že jo, propagace Ameriky, že jo, a podobně. Takže to vůbec člověk ani ve snu nenapadl, protože to bylo asi taková utopie, jako letět na měsíc, jako jo. Takže, že pak někdy v budoucnu něco takového tady bude člověk tvořit, to vůbec ani náhodou by mi to nenapadlo.
3: A opravdu jste ten svůj v uvozovkách let na měsíc realizoval vlastníma rukama. Já jsem to neříkala náhodou.
2: Ano, je to práce našima rukama, on je to všechno v takovém trošku, než by to takhle nevypadalo nebo nebylo, ale my tady nemáme jako ty obrovský baráky, který třeba člověk vidí v těch filmech, jo, protože to vůbec tady není reálně něco takového dělat, ale snažíme se to ukazovat tak, jak to bývalo a i jak to bylo vybaveno.
3: Teď už tady i bydlíte, takže ve vašem případě se skutečně jedná hlavně o životní filozofii a o životní styl.
2: Já myslím, že jo, že to tak skutečně je. Ono, když se v něčem pohybujete většinu života, nebo skoro celý život, dá se říct, tak ono to do člověka nějak celý jakoby vnikne, nebo vejde to do vás, jo. Takže prostě je pro vás normální v tom být, v tom žít, v tom existovat a ta filozofie v tom určitě je. No.
3: A to nejdůležitější, co jste přenesl do svého života?
2: Co se týká té filozofie, tak já bych řekl, že úplně asi to jakoby nejvíc je od těch Indiánů, jo, protože to ostatní, jako když si to člověk vezme, tak do té Ameriky šli lidi všech národností, všech různých prostě vyznání a tak dále z celého světa v podstatě. I tady od nás Čech tam šlo hodně lidí, jo. Takže mnohdy i lidi, kteří by tady tenkrát pověsili, tak odešli tam, protože tam na ně nikdo nemohl, jo. Takže ta filozofie těch přistěhovalců těžko se tom asi úplně nějaká hledá, jako jo. Kromě toho, že se chtěli mít většina z těch normálních lépe, že jo, protože tady bylo Rakousko-Uhersko, v té době to pro normálního člověka, že jo, žádný růžový život nebyl, takže ta vidina, že tam budu na svým hospodaři mít svůj pozemek, byla velice lákavá. Ale já bych to viděl, že my jsme spíš vycházeli, bo ta filozofie je o těch původních obyvatel, o těch Indiánů, o těch původních národů, jo. Protože tam už je to trošku něco jiného, tam už je taková ta volnost, ta svoboda. A ta součinnost s tou přírodou, ono se to týká všech přírodních národů na celém světě, to, s jakým málem je možno žít, s jakým málem je možno existovat, a my jsme vždycky měli snahu se tomu co nejvíc přiblížit. To znamená umět v podstatě existovat a žít jenom z toho, co je kolem nás. Jo.
3: I v 21. století můžete žít divoký západ. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A s Jiřím Kohoutem se můžete osobně potkat dnes, kde se ve West Parku v Plzni koná americký den.
1: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy. Rich girl, she buys her dreams.

0: Tam je Český rozhlas Plzeň. Dobré sobotní ráno a řidičům přejeme šťastnou cestu. Ještě do 6. nabídneme, kam dneska zajít a užít si víkend.
1: Počasí.
0: Venku fouká vítr, taky prší a teplota je kolem 11 stupňů. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne postupně protrhávat. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na Šumavě naměříte od 8 do 11 stupňů.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: sobotu 10. října posloucháte Český rozhlas Plzeň a docela ještě uslyšíte Mikea Oldfielda a Karla Gotta.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: Divadlo Alfa v Plzni uvede od 15 hodin představení Dlouhý, široký a bystrozraký. V Domě dětí a mládeže v Nýrsku se koná 9. ročník soutěže plastikových modelářů Memoriál malého myšáka. Vystaveny jsou například modely letadel, bojové techniky, lodí, aut a figurky. Akce je pro veřejnost otevřená od 10 do 15 hodin. Pilsner Fest v plzeňském pivovaru láká mimo jiné od 8:30 večer na koncert kapely Vysací zámek. V kostele svatého Mikuláše v Prostiboři vystoupí od 18 hodin duo Pavlová Hon. Na housle zahraje Ludmila Pavlová a na vibrafon Štěpán Hon. Plzeňský West Park, živé muzeum amerického západu, pořádá americký den. Od 11 do 18 hodin tam můžete vidět třeba historické americké automobily, výstavu dobových zbraní a ukázky výroby střeliva. Pavilon Skla v Klatovech zve na večerní prohlídku výstavy Uranové sklo. Od 8:30 večer uvidí zájemci pod UV paprsky zvláštní krásu zářícího uranového skla. V prostorách Měšťanské besedy v Plzni se koná 8. ročník festivalu panenek a medvídků. Výstavující představí unikátní kolekce panenek, například moderní, retro a starožitné. K prohlédnutí jsou také medvídci i kočárky. V Domě kultury v Hrádku u Rokycan se koná od 19 hodin divadelní představení s názvem Na ostro. V představení zahraje například Martin Zounar. A v kulturním domě Mrákov vystoupí od 20:30 skupina Brutus. Ať už půjdete kamkoliv, tak se dobře bavte a my vám přejeme pěkný víkend.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Zájemci můžou získat v Plzni finanční podporu na vybudování zelené střechy. Na putování cisterciáckou krajinou zve Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se oblačnost protrhá, teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Plzeň podpoří výstavbu zelených střech ve městě. Podmínkou je, aby zelená střecha vznikla na stávající budově na území města. Žadatelem může být fyzická osoba, společenství vlastníků jednotek nebo například bytová družstva. Výši dotace upřesňuje za nadační fond Zelený poklad Tereza Pelclová.
5: Je to od 650 do 2200 korun za metr čtvereční podle typu a velikosti té zelené střechy. Mimo té samotné realizace lze částečně hradit také projektovou dokumentaci a statický posudek, protože to jsou nutné podmínky k tomu podání o ten finanční příspěvek.
4: Žádosti o podporu je možné podávat do konce listopadu. Vybrané gotické a barokní památky můžete dnes navštívit na Severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl Putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede zájemce po stopách historie Plaska a vlivu plaského kláštera na okolní region, říká průvodkyně Hana Fričová.
6: Jedinečná trasa v délce 28 kilometrů odhalí například vzácnou polygonální roubenou stodolu v Borku, památkovou zónu v Jarově nebo zaniklá vodní díla a hospodářské dvory. Putování bude zakončeno v kostele na nebevzetí Panny Marie v Plané u Nenic, který ukrývá cenné gotické a barokní památky.
4: Sraz účastníků je ve 14 hodin na návsi v Borku. Kvůli omezené kapacitě je předem nutná rezervace. Dopravu po jednotlivých památkách si každý zajišťuje sám vlastním autem. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají, a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
7: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů, a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
4: Evropská unie a Čína se dohodly na pravidlech ekonomické spolupráce. Obě strany to oznámily na závěr dvoudenních jednání v Pekingu. Výsledkem jednání je 16-bodová dohoda, kterou se obě strany zavázaly dodržovat až do jara příštího roku, kdy mají opět jednat. Sport. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnaji série Masters v Šanghaji do třetího kola, když porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Vypadl naopak Tomáš Macháč, který podlehl Alexandru Bublikovi z Kazachstánu ve dvou setech. Dnes o účast ve třetím kole zabojují Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne se oblačnost protrhá, místy už jen lokální přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne, rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Domažlicích v Kozinově ulici u křižovatky s ulicí Kosmonautů dejte pozor na dopravní nehodu, probíhá úklid vozovky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Před sebou máme další hodinu vysílání Českého rozhlasu Plzeň a my jsme rádi, že posloucháte i 5 minut po 6. hodině ráno. Když se na mistrovství světa v Baku rozkřikne, že je v hale Lukáš Krpálek, má problémy český judista projít mezi davem. Do Azerbajdžánu vás vezmeme na judo s rozhlasovým mikrofonem po 6:45. Teď už na vás čeká Petr Rezek a taky Václav Neckář. Příjemný poslech.
3: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedou neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
1: Hlavně, že jste dorazili včas.
0: A 65 je herečce Zuzaně Bydžovské. Já přeju hezkou sobotu.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byla kapela Katapult, která ještě letos na jaře slavila 50 let na české hudební scéně.
1: Počasí.
0: Venku fouká vítr, taky prší a teplota je kolem 11 stupňů. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14. Na Šumavě naměříte mezi 8 a 11 stupni Celsia. Pěkný den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé.

0: a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na světovém šampionátu judistů se na svůj dnešní start připravuje Lukáš Krpálek, který už je na místě několik dní a může si zatím užívat atmosféru, která na tribunách panuje v roli diváka.
1: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Hejdara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohle to nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: 8 hodin se v Česku znovu otevřou volební místnosti. Lidé si zvolí své komunální zastupitele a ve třetině obvodů taky nové senátory. Hlasování skončí ve 2 hodiny odpoledne. Správa železnic pokračuje v rekonstrukci vlakového nádraží v Klatovech. Aktuálně modernizuje první nástupiště, které doplní nová žulová dlažba. Jak uvedla mluvčí společnosti Nela Frýbová, rekonstrukce vlakového nádraží v Klatovech vyjde na téměř 400 milionů korun a skončí na začátku roku 2027. Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. Šumavský fotomaraton začne dnes v 8 hodin v Sušickém kině. Soutěžící mají za úkol vyfotit během 5 hodin 5 různých témat, a to v přesně daném pořadí. Součástí šumavského fotomaratonu jsou přednášky o cestovatelské a reportážní fotografii. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů. České fotbalistky zahájily baráž o účast na mistrovství světa prohrou. Na úvod semifinále play-off o světový šampionát podlehly v Pardubicích 0-2 Skotsku, které bude hostit úterní odvetu. Vítězky si o postup na závěrečný turnaj zahrají s lepším z dvojice Litva-Švédsko. A ještě počasí. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne se oblačnost protrhá, místy už jen lokální přehánky. Večer se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Domažlicí v Kozinově ulici u křižovatky s ulicí Kosmonautů probíhá vyšetřování nehody osobního auta do sloupu. Provoz je v místě řízen kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chcete jít dneska na nějaký výlet do přírody a nepatříte mezi samotářem, tak si určitě nenechte ujít naše turistické tipy.
1: Dobré ráno a Richard Jandovský.

víte, že Hromnické jezírko na katastru obce Hromnice nedaleko Třemošné je slabým roztokem kyseliny sírové? Jedná se o unikátní přírodní památku vzniklou po těžbě břidlic. Sloučeniny železa dodávají jezírku červenou barvu. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: nový víkend je tu a turisté pořád mají kam vyrazit. Máme pro vás pozvánky. V sobotu je připraven pochod s názvem Smyčka Radbuzy. Jedná se už o 45. ročník a startuje se od 7 hodin ráno v Sokolovně ve Staňkově na Domažlicku a cíl je do 17 hodin tamtéž. Trasy pro pěší mají od 5 do 50 kilometrů a cyklisté si mohou užít ještě o 20 kilometrů víc. Turisty v sobotu určitě uvidíte pochodovat i v okolí Jáchymova na Karlovarsku. Klub turistů Slovan Karlovy Vary a informační centrum Jáchymov zvou na 25. ročník obnoveného tradičního pochodu o Jáchymovský tolar. Akce je věnována Josefu Štěpovi, co by pomyslnému otci Jáchymovského hornictva, od jehož smrti uplynulo letos 100 let. Start tras v délce od 3 do 30 kilometrů je na radnici v Jáchymově a některé z tras jsou s podporou autobusu. Bližší informace najdete na webu Klubu českých turistů. A členové a příznivci klubu turistů při fakultní nemocnici Plzeň mohou vybírat hned ze dvou výletů. Jednak se mohou vydat do přírodního parku Koda, přičemž vycházet se bude z nádraží v Srbsku. Sraz je v 8 hodin na plzeňském hlavním nádraží. Druhý výšlap pak povede z Černic do Starého Plzence. Podrobnosti jsou na webu klubu. Pěkné zážitky v podzimní přírodě přeje za rádio vašeho kraje Jan Čubr.
1: A možná, že se vám bude hodit i tahle informace. O tomto víkendu jedou naposledy autobusové spoje na Čerchov. Takže pokud se chystáte do Českého lesa a chtěli byste využít linku z Domažlic, máte poslední šanci. A hlavně nezapomeňte, že občas má pršet, takže pláštěnky sebou, aby nebyl nějaký ten pláč v dešti.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná byla v sobotu ráno na Českém rozhlase Plzeň a je minuta po 6:45. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Naše rozhlasová kolegyně Ivana Chmel-Denčevová o nich navydala knížku A jak to doopravdy bylo. Více dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku fouká vítr, místy ještě taky prší a teplota je kolem 11 stupňů. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer bude místy až jasno, nejvyšší teploty 11 až 14, na Šumavě to bude od 8 do 11 stupňů.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Slavnostně tento týden představila svoji novou knihu Jak to doopravdy bylo naše kolegyně z Českého rozhlasu Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si povídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měli. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Řidiče v Terešovské Huti na Rokycansku čekají o víkendu dopravní komplikace. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, odpoledne se oblačnost protrhá, teploty do 14 stupňů. Dobré sobotní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno, odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
2: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
0: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Řidiči v Terešovské Huti na Rokycansku musí ode dneška do pondělí 12. října počítat s dopravním omezením. V obci bude snížená rychlost na 30 km v hodině. Důvodem je natáčení filmového dokumentu. Dopravu budou na místě řídit kyvadlově.
3: V případě potřeby filmařů bude doprava na nezbytně nutnou dobu zastavená úplně. Na bezpečnost silničního provozu budou dohlížet výstražně označení pracovníci. Dopravní omezení bude v nepřehledných zatáčkách a řidiči by proto měli úsekem projíždět opravdu opatrně. Z Terešovské Huti na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Správa železnic pokračuje v rekonstrukci vlakového nádraží v Klatovech. Aktuálně modernizuje první nástupiště, které doplní nová žulová dlažba. Úpravy dalších míst přibližuje mluvčí společnosti Nela Frýbová.
4: Pokračují úpravy fasády, střechy a interiéru budovy. Na druhém a třetím nástupišti se pak připravuje montáž nových výtahů. V bezprostřední blízkosti nádraží navíc vzniká nový cyklodům.
0: Rekonstrukce vlakového nádraží v Klatovech vyjde na téměř 400 milionů korun a skončí na začátku roku 2027. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Naváděnými leteckými pumami zasáhlo ve městě pětipatrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně dva lidé, další dva jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michail Josemikin. Podle něj mohou být další lidé pod troskami, které záchranáři prohledávají. Sport. Fotbalisté Zlína v 10. kole šance ligy podlehli Slávii 0-1. V tabulce tak zůstali s jedním bodem a bez vítězství poslední. 10. kolo bude dnes pokračovat 4 zápasy. Plzeň nastoupí v 15 hodin proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové proti Artisu Brno a Brněnská Zbrojovka proti Jablonci. Od 18 hodin se pak Bohemians utkají s Baníkem Ostrava.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne se oblačnost protrhá, místy už jen lokální přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne, rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Domažlicích v Kozinově ulici u křižovatky s ulicí Kosmonautů probíhá vyšetřování nehody osobního auta do sloupu. Provoz je v místě řízen kyvadlově, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V Česku dnes pokračují volby do obecních a městských zastupitelstvech a taky do třetiny senátu. Třeba handicapovaní nebo seniori můžou volit do přenosové volební schránky a vy o tom uslyšíte od naší reportérky po 7:45. Dobré sobotní ráno a příjemný poslech.
1: Dobré
8: ráno a Richard Jandovský.

0: Jak se pomenovala tu skupinu?
1: Nějaký prapodivný třeba robot?
2: Zvíře nějaký?
3: Je to chlupatý a je na souši.
0: Hudební nástroj.
4: Třeba nějaká soutěž.
5: Třeba nějaká kapela se třeba takhle může jmenovat.
6: Třeba nějaká lipo.
7: Nějaký skútr.
8: Ahoj, rádio!
9: Český rozhlas Plzeň.

0: Sobotu ráno jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a za pár minut se s naší reportérkou Martinou Klímovou zastavíme v Domažlicích.
1: Počasí.
0: Teď se ale zastavíme v Českém hydrometeorologickém ústavu v Plzni, kde je dneska meteorolog Tomáš Vejvoda. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak vypadá počasí právě teď venku?
2: Tak momentálně je většinou zataženo a místy se vyskytuje slabší občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 8 do 12 stupňů Celsia.
0: No a jaká teda je předpověď na dnešní den? Bude opravdu pršet?
2: Ano, čeká nás deštivý den, bude většinou zataženo s občasným deštěm. Až později odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a v těch pozdních odpoledních hodinách a večer se objeví jen lokální přehánky. Večer pak může být místy až skoro jasno. Teploty se příliš měnit nebudou, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách to bude v rozmezí od 8 do 11 stupňů Celsia.
0: Tolik vyčerpávající předpověď meteorologa Tomáše Vejvody. My vám moc krát děkujeme a těšíme se za hodinku a půl naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Víte, jak mluvit s

0: umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lidé v Česku ještě dnes můžou vybírat své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, někde taky nové senátory. Aby mohli volit i handicapovaní nebo méně pohybliví lidé, chodí za nimi členové volební komise s přenosnou volební schránkou. Zastavili se taky za seniory z Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích.
1: Poprosím o občanský průkaz a tady máte obálku volební. Až bude volno za plento, tak si tam můžete dojít a vložit hlasovací lístek.
2: Ano. Teď jsme v penzionu, kde volí klienti. Za volební komisi jsem přišla Vendula Strnadová.
1: Nyní musíme zkontrolovat občanské průkazy, jestli jsou platné. Poté dáme volební obálku voliči a oni jdou za plentu, vloží hlasovací lístek a potom do přenosné urny.
2: Právě odvolila paní Emílie.
3: Chodím pravidelně, opravdu jsem chodila celý život odvolit si toho, co si představuju.
4: Ano, výborně, pěkně to tam.
2: Obálku právě do volební schránky vhodila paní Marie.
5: Chodím pravidelně, já to vidím jako morální povinnost každého občana.
4: No, vydá, máme to.
2: Jak vítáte, že členové volební komise můžou přijít za klienty sem k vám do penzionu?
6: My takhle na těch volbách spolupracujeme už několik let a samozřejmě, že je to vítaná spolupráce, protože my máme volební okrsek v pivovaru v Domažlicích a tam ty naši klienti se bohužel jako kvůli mobilitě nedostanou úplně všichni.
2: Vysvětluje vedoucí pečovatelské služby Petra Řezníčková.
6: Z 28 klientů volilo 18 klientů, takže si myslím, že zájem o volby a dění v Domažlicích je veliký.
2: Právě odvolila i paní Iva.
7: K volbám chodím pravidelně, ještě jsem ani jednou nevynechala.
2: Členky volební komise teď pokračují do několika pokojů za klienty.
4: Dobrý den.
1: Takže občanský průkaz. Zkontrolujeme jenom platnost.
4: Momentík, já si musím sundat brýle, abych vám nedala něco jiného.
2: Říká paní Hana. Jak vítáte, že za vámi přijde volební komise až do pokoje a že se můžete zúčastnit voleb?
8: No to je úžasný, protože já bych ráda, ale po svých tam nedojdu a vozíček se tam nevejde. Takže toto je jediná možnost.
9: V těchto volbách je možné volit do přenosné volební schránky.
2: Vysvětluje vedoucí odboru kancelář starosty na městském úřadě v Domažlicích Dagmar Murínová.
9: Volič může zavolat do volební místnosti nebo vzkázat po sousedovi nebo po známém, aby členové okrskové volební komise přišli k němu domů, protože má zdravotní problémy a nemůže do volební místnosti dorazit.
2: Lidé můžou volit ještě dnes od 8 do 14 hodin. Z Domažlic Martina Klímová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Barbra Streisand ukončila tuhle půl hodinu na Českém rozhlase Plzeň. Jsou připravené dál krátké zprávy a Petra Broučková. Tak poslouchejte.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dnes pokračují komunální a v části republiky i senátní volby. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin a lidé mohou volit do 14. hodiny, poté se začnou sčítat hlasy. Řidiči v Terešovské Huti na Rokycansku musí ode dneška do pondělí 12. října počítat s dopravním omezením. V obci bude snížená rychlost na 30 km v hodině. Důvodem je natáčení filmového dokumentu. Doprava bude v místě řízena kyvadlově. Hrad Kašperk bude po oba víkendové dny patřit dobovým řemeslům. Program je možné navštívit vždy mezi 10. a 16. hodinou na hradním nádvoří a jeho součástí budou také ukázky středověké kuchyně. V Klatovech 3 měsíce od zavedení bezplatné městské hromadné dopravy narůstají počty cestujících. V září MHD přepravila rekordních 53 tisíc cestujících. Pro srovnání do června, kdy se jízdné platilo a kdy také jezdili školáci, to bylo průměrně zhruba 29 tisíc cestujících měsíčně. Z ruzyňského letiště dnes v noci odletí první letadlo nové pravidelné linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V hokejové Tipsport Extralize je Třinec dál 100%. Tentokrát porazil Hradec Králové 5-2, Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0, Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3. A dnešní počasí většinou bude zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne se oblačnost protrhá, místy už jen lokální přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty 11 až 14, nahoře 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Domažlicí v Kozinově ulici u křižovatky s ulicí Kosmonautů probíhá vyšetřování nehody osobního auta. Provoz je řízen jedním jízdním pruhem, jeďte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Novinky na základní škole ve Starém Sedlišti, nové tůně na pozemcích farnosti Blovice a Kralovická ovocnická a akvaristická výstava. Obsah dnešní rubriky O čem se píše? Už za pár minut.
2: Dobré ráno a Richard Jandovský.

Víte, že kaolinový důl Nevřeň na severním Plzeňsku je zpřístupněné podzemí s bílými stěnami a rozlehlým labyrintem chodeb? Patří k nejznámějším technickým památkám západních Čech. Natáčela se tu pohádka Čertí brko. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň, je 7.38, dobré ráno.
1: O čem se píše?
0: Základní škola ve Starém Sedlišti v tomto školním roce nabízí žákům několik novinek. Před vyučováním se děti můžou protáhnout a dobře naladit při raním rozjezdu s hudbou, tancem a zpěvem. Nově jsou pro žáky k dispozici také svačiny, připravované týmem školní jídelny. A třetí novinkou je elektronická schránka důvěry. K tomu nadále funguje i klasická schránka důvěry ve vestibulu školy. Píše o tom zpravodaj obce Staré Sedliště. Na pozemcích farnosti Blovice vzniká soustava sedmi tůní, dočtete se ve zpravodaji plzeňské diecéze. Biskupství plzeňském připravuje na pozemcích v katastrálním území Střížovice u Plzně projekt obnovy vodního režimu krajiny. Jeho součástí bude vybudování soustavy sedmi průtočních tůní o celkové ploše téměř 3000 metrů čtverečních. Projekt je financován z operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Do dění v Kralovicích před 100 lety můžete nahlédnout s kralovickým obzorem. V roce 1926 se ve městě konala ovocnická a akvaristická výstava. Akvária s rybičkami byly tehdy v Kralovicích vystaveny zřejmě úplně poprvé. V tehdejším novinkovém článku stálo, že bylo vystaveno více správně zařízených akvárií, aby zájemcům o tento ušlechtilý a zároveň zajímavý sport byla dána příležitost i též poučení, jak mohou akvária zakládat. Mělo se jednat o akvária společná s obsahem přes 100 litrů vody, i zcela maličká, chovná, avšak vesměs zajímavá.

0: Českém rozhlase Plzeň byl Freddie Mercury s kapelou Queen a písničkou Radio Gaga. Před 8 hodinou ještě uslyšíte tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: Venku fouká vítr, taky ještě místy prší a teplota je kolem 11 stupňů. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer bude místy až jasno, nejvyšší teploty 11 až 14, na Šumavě to bude od 8 do 11 stupňů Celsia. Pěkný víkend.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a to byla dvojice Adam Ďurica a Ema Drobná ve víkendovém vysílání. Pokud sedíte za volantem, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice Ocel.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Domě dětí a mládeže v Nýrsku se koná 9. ročník soutěže plastikových modelářů Memoriál malého myšáka. Vystaveny jsou například modely letadel, bojové techniky, lodí, aut a figurky. Akce je pro veřejnost otevřená od 10 do 15 hodin. Divadlo Alfa v Plzni uvede od 15 hodin představení Dlouhý, široký a bystrozraký. Pilsner Fest v plzeňském pivovaru láká mimo jiné od 20.30 na koncert kapely Vysací zámek. Plzeňský Westpark, živé muzeum amerického západu, pořádá americký den. Od 11 do 18 tam můžete vidět třeba historické americké automobily, výstavu dobových zbraní a ukázku výroby střeliva. Pavilon Skla v Klatovech zve na večerní prohlídku výstavy Uranové sklo. Od 20.30 uvidí zájemci pod UV paprsky zvláštní krásu zářícího uranového skla. V prostorách Měšťanské besedy v Plzni se koná osmíročník festivalu Panenek a medvídků. Vystavující představují unikátní kolekce panenek, například moderní, retro a taky starožitné. K prohlédnutí jsou také medvíci a kočárky. V Domě kultury v Hrádku u Rokycan se koná od 19 hodin divadelní představení s názvem Na ostro. Představení hraje například Martin Zounar. A v kulturním Domě Mrákov vystoupí od půl deváté večer skupina Brutus. Je víkend, tak si to užijte, odpočiňte si a pokud někam půjdete, tak nezapomeňte na vybavení proti občasnému dešti.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice Ocel.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na severním Plzeňsku lidé v referendech rozhodují o výstavbě větrných elektráren. Sušice hostí šumavský fotografický maraton. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se oblačnost protrhá, teploty do 14 stupňů. Pěknou sobotu. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Spolu s druhým dnem voleb pokračují v Kralovicích, Žihli a Kožlanech na severním Plzeňsku místní referenda. Obyvatelé v nich rozhodují o tom, zda má vedení obcí zamezit plánované výstavbě větrných elektráren nebo s ní souhlasit. V Kralovicích je náš reportér Pavel Hala.
2: Aby byla místní referenda platná, musí k urnám dorazit minimálně 35% oprávněných voličů. V Kralovicích je to přes 900 lidí, v Kožlanech zhruba 420 a v Žihli necelých 400 občanů. Lidé v dnešním hlasování určí, jak se mají radnice postavit k záměrům společností Smartech, ČES a Meridian postavit na jejich území větrné elektrárny. Připomenu, že firmy o tyto lokality kolem Kralovic, Kožlan a Žihle usilují i přesto, že nejsou ve státem stanovených akceleračních zónách pro rychlejší schvalovací řízení. Z Kralovic Pavel Hala, Český rozhlas.
0: V Sušickém kyně začíná šumavský fotomaraton. Soutěžící mají za úkol vyfotit během 5 hodin 5 různých témat, a to v přesně daném pořadí. Právě to může být někdy komplikované, říká ředitel soutěže Andrej Macenauer.
3: První téma je radost, druhý třeba linie, a teď se vám může stát, že ve třetím tématu už máte nafocený ty první dvě témata a třetí téma najednou máte perfektní snímek radosti, ale to by znamenalo, že musíte znova vše vymazat a začít tím prvním tématem.
0: Součástí šumavského fotomaratonu jsou přednášky o cestovatelské a reportážní fotografii. Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanich.
4: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Spojené státy zasáhl první hurikán letošní sezony. Hurikán Isaiah se zeslábl na první kategorii. Poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida, v něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je bez elektřiny zhruba 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří na sever do Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři.
1: Sport.
0: Tenistka Nikola Bartůňková bude hrát v Pekingu o své premiérové finále na turnaji série Masters. Její soupeřkou bude v Číně letošní vítězka Roland Garros, Ruska Mira Andrejevová. Zápas začne v 9 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm, později odpoledne se oblačnost protrhá, místy už jen lokální přehánky. Večer se vyjasní, nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11. Fouká mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 192 mezi Nýrskem a Pocinovicemi na Domažlicku počítejte s omezením na střídavý jednosměrný provoz. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V Vítejte u další hodiny sobotního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Co v učebnicích nebylo, nás dneska zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už po dalších písničkách zaměří Martin Písařík. Dobré ráno a příjemný poslech, tady je pro vás Lucie a pokud snídáte, tak přejeme taky dobrou chuť.
8: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: události ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, jsme rádi, že posloucháte a my se vydáme taky na severní Plzeňsko. Na jedné straně čistá energie, na té druhé obava z hluku a jiných negativních vlivů. Dilema kolem větrných elektráren řeší obce na řadě míst Česka. O budoucnosti větrné energie v regionu rozhodují lidé v místních referendech v Kralovicích, Žihli a taky v Kožlanech. V Kralovicích je náš reportér Pavel Hala a my se s ním za pár minut spojíme.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm a později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: druhým dnem voleb se v Kralovicích, Žihli a Kožlanech na severním Plzeňsku konají tři místní referenda k větrným elektrárnám. Obyvatelé v nich hlasují o tom, zda má vedení obcí plánované výstavbě zamezit nebo pokračovat v přípravách. V Kralovicích stojí pod stromem náš reportér Pavel Hala. Dobré deštivé ráno.
1: Pěkné ráno.
0: O jaké větrné elektrárny v těchto obcích přesně jde a kdo je chce stavět?
1: Tak v Kralovicích chystá soukromý investor dvě větrné elektrárny. Loni tu sice proběhla orientační anketa, kde byli lidé těsně pro, občané si ale nakonec peticí vynutili řádné referendum. V Žihli chce společnost ČES stavět dva více než 200-metrové větrníky uhluboké. Vedení obce nabídku původně vítalo kvůli milionovým kompenzacím do místního rozpočtu. Místní obyvatelé se ale zapojili do občanských iniciativ a prosadili hlasování. No a do třetice v Kožlanech tady na severu Plzeňska chystá soukromá společnost až tři větrníky. Tam sice před lety průzkum vyšel pro stavbu, po vlně odporu v okolí si ale obyvatelé vybojovali referendum i tady. Hlasovací otázky jsou formulované, zda mají budoucí zastupitelstva podniknout veškeré kroky k zamezení těchto staveb na svém území.
0: Aby byla referenda pro zastupitelstva závazná, platí přísná pravidla účasti. Jaká jsou konkrétní čísla v těchto třech místních referendech?
1: Já jsem tady od 8 hodin a zatím stále lidé přicházejí a těch, kterých jsem se ptal, tak samozřejmě hlasují i v těch místních referendech o budoucnosti větrníku. Obecně platí, že pro platnost referenda musí přijít hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. V Kralovicích je to minimálně 916 lidí, v Kožlanech 419 a v Žihli 380 voličů. Aby bylo rozhodnutí pro radnice závazné, musí pro danou variantu hlasovat alespoň čtvrtina všech zapsaných voličů v obci.
0: Obce leží mimo státem schválené takzvané akcelerační zóny. Co z toho pro případný souhlas nebo nesouhlas občanů vyplývá?
1: Tak protože obce nejsou v akceleračních zónách, nemůžou investoři stavět ve zrychleném režimu. Podléhají standardnímu dlouhému řízení, včetně posouzení stavby na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Pokud občané stavbu odmítnou v referendu, radnice neposkytnou pozemky a nebudou měnit územní plány například. Zátěží pro případné větrné elektrárenské projekty je i ochranné pásmo nedaleké národní kulturní památky Mariánská Týnice nebo záložní vojenské letiště u Kožlan. Původní záměr investora totiž počítá. Ministerstvo obrany České republiky ale se stavbou větrných elektráren bezprostřední oblasti letiště Kožlany nesouhlasí. Já ještě doplním, že kromě Kralovic, Žihle a Kožlan, tak na severním Plzeňsku rozhodují o budoucnosti větrných elektráren ještě na čtvrtém místě v Plzeňském kraji, a sice občané Měčína na Klatovsku.
0: My se omlouváme za krátký dvouvteřinový výpadek, teď v posledním vstupu místní referenda v Plzeňském kraji jsme shrnuli s redaktorem Pavlem Halou, který se přihlásil z Kralovic. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, kdy začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Rokycany čekají na vydání územního rozhodnutí k přepracovanému projektu protipovodňové ochrany města. Měla by být šetrnější k přírodě. Původní plán povodí Vltavy před lety narazil na odpor veřejnosti. Nové řešení ochrání město před stoletou vodou. Až do konce října se mohou návštěvníci hradu Švihov každý víkend vydat za pokladem. Průvodci na závěr sezóny připravili speciální rodinné prohlídky, které jsou vhodné pro děti od 3 do 10 let. Dětem při prohlídkách pomáhají speciální omalovánky k udržení pozornosti. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Fotbalisté Slavie vyhráli v Šancelize páté utkání v řadě. V desátém kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. Plzeňská Viktoria nastoupí dnes v desátém kole v 15 hodin proti Mladé Boleslavi. Lukáš Dostal pomohl hokejistům Anaheimu 15 zákroky k výhře 5-1 ve Winnipegu a připsal si třetí výhru ve čtvrtém startu v nové sezóně NHL. Ve zbývajících třech zápasech programu zasáhl do hry z českých hokejistů už pouze Jaroslav Chmelař, který podlehl s New Yorkem Rangers ve Washingtonu 1-3. A dnešní počasí bude většinou zataženo, občasný déšť. Později odpoledne se začne oblačnost protrhávat, objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy jasno a nejvyšší teploty do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Vchodové plané na Tachovsku v ulici Nádražní počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce v místě železničního přejezdu. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ultramaratonec Miloš Škorpil ve 72 letech stále závodí a dneska třeba běží horský maraton v Alpách. A jelikož je v penzi, stíhá o běhání psát i knihy a jednu z nich právě vydal. O tom všem za okamžik v reportáži. Dobré ráno, teď Věra Špinerová.

Víte, že přehradní nádrž Hracholusky vznikla v roce 1963 zatopením údolí řeky Mže? Má rozlohu 490 hektarů a její celková délka je 22 kilometrů. Vedou přes ní dva mosty, železniční a silniční. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: 500 kilometrů za 6 dnů letos uběhl 72-letý ultramaratonec Miloš Škorpil ze Sokolova. Jeden z nejznámějších českých propagátorů běhání tento víkend běží další těžký závod v Alpách. Trénuje mladší běžce a taky píše knihy o běhání. Teď vydal svoji 14. knihu. Jmenuje se 155 běžeckých vychytávek Miloše Škorpila a nabízí rady začátečníkům i zkušenějším běžcům.
1: Miloš Škorpil je skoro přírodní úkaz, především se mu vyhýbají zranění, což je prý důsledek toho, že běhá od dětství a nepřehání to.
2: Já jsem opravdu začal běhat ty ultra až po těch 29 letech toho běhání, takže to tělo na to bylo už nějakým způsobem připravený, že jo. Dneska začínají ty lidi, dej se jako první maraton, že jo, protože to se počítá, že jo. Naopak uvažují se dál, tak si dají 50, nějaký traily nebo to, tak samozřejmě ten organismus tady není dlouhodobě na to připravovaný. Ty kosti, klouby a všechno musí sílit, že jo, aby ti to vydrželo tu zátěž, tak to potom prostě odchází, no.
1: Však také letošních 505 kilometrů za 6 dnů uběhl Miloš Škorpil až na pátý pokus. Musel zestárnout.
2: Tam bylo zajímavé, ale každý rok jsem se zlepšoval. Přestože jsem byl starší, jo, tak jsem vždycky dal víc. Takže jsem si to nechal zapsat jako do té knihy rekordů naší, protože si myslím, že minimálně další 20 let to nikdo nepřekoná, protože tam jakoby, to neběhají už ty lidi. Jo.
1: Miloš Škorpil spoléhá na to, že ve své kategorii už zůstal skoro sám.
2: Přesně tak.
1: Miloš Škorpil stojí tady na kraji Slavkovského lesa se třemi chrty.
2: Vypeci, no.
1: A to jsou taky běžci, jo? To děláte společně?
2: Jako chodíme, no. Oni jsou to běžci, oni jsou to sprintéři, jo. A na to já nemám. Jo. Tak chodíme, no.
1: Miloše Škorpila poslouchá manželka Dana v sedě. To už toho má dneska dost. To už je vyběhaná.
3: Můj muž mě nepochválí, jo. To je marný, tak já se musím pochválit. Já jsem letos, mám snad první rok za dobu, co jsme spolu, a jsme spolu 19 let, že jsem běhala poměrně hodně a vlastně přes sezónu teďko a bavilo mě to. Ale běhala jsem teda s kamarádkou, neběhala jsem jako s mým milým.
2: Ale jo. Konečně pochopila, že se nemusí hnát za nějakýma rekordama, jo. My jsme začali tím, že jsem jí řekl, hele, jdeme ven a jdeme šoupat nohama. Jo, aby tam neměla v té hlavě ten běh. A to je jedna z těch vychytávej, že ty lidi, když vybíhají, tak většina vyběhne, co může. Že jo. A potom umírají, že? Ale měli by naopak právě vyběhnout pomalučku, postupně se rozbíhat a pak jsou schopní běžet i daleko. Že?
1: Tento víkend běží Miloš Škorpil horský závod v Alpách. 75 kilometrů s převýšením skoro 4 kilometry. Takže ani po 60 letech běhání nemá v úmyslu se zastavit. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň, posloucháte nás v sobotu 10. října a jsou 2 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Na řadě je Český hydrometeorologický ústav v Plzni, kde dneska sleduje počasí meteorolog Tomáš Vejvoda. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vypadá počasí právě teď?
2: Tak i nadále je většinou zataženo a na řadě míst se vyskytuje občasný déšť a ty teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 9 do 12 stupňů Celsia.
0: A jak bude vypadat tedy sobota?
2: Tak ten deštivý ráz počasí bude pokračovat i během dne, bude i nadále většinou zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a to už se budou objevovat jen lokální přehánky. Večer pak může být místy až skoro jasno. Ty teploty se příliš měnit nebudou, nejčastěji vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách to bude od 8 do 11 stupňů a k tomu povaném jiný jeho západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Zítra druhý víkendový den, tedy neděle, bude pokračovat stejné počasí jako dneska, vydrží to přes noc, to jasno, skoro jasno?
2: Tak zítra očekáváme již proměnlivější oblačnost. Během dne se opět objeví lokální přehánky, a to hlavně v odpoledních hodinách. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti ubude opět místy až do vyjasnění. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 11, nebo budou podobné, většinou vystoupí na ty hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia. Na hrách to bude v rozmezí jen od 6 do 9 stupňů Celsia.
0: Super, my vám moc krát děkujeme za předpověď, bude to tedy takové střídavé, chvilku hezky, chvilku pršet, no ale určitě se to dá vydržet. Moc díky za tohle podzimní počasí, mějte se hezky a někdy zase naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Voldochy. Otázky Tondy Procházky. V pátek 23. října od 18 hodin. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

Na Českém rozhlase Plzeň byl Valdemar Matuška. Za 7 minut bude 9 hodin. 9. přinese další zprávy se Štěpánkou Zíkovou. No a naše další vysílání se až do večera ponese nejen v duchu voleb do místních zastupitelstev a taky do Senátu. I dál poslouchejte Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi, buďte s námi. Richard Jendovský se loučí a přeji pěkný víkend. A docela ještě kapela Miraj a taky Alphaville.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pokračují komunální a senátní volby. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Plánovaná konečná tramvajové stanice v Plzni na Vinicích bude na jiném místě. Kašperk o víkendu nabízí ukázky dobových řemesel a středověkého vaření. Bude většinou zataženo s občasným deštěm a teploty do 14 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti budou otevřené do 14 hodin. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů. Plzeň vybrala definitivní podobu konečné stanice nové tramvajové trati na Vinice. Místo původně zvažované u Vrati vznikne smyčka, podobně jako na dalších místech ve městě. Takové řešení je podle vedení města levnější a zároveň bude možné využít všechny typy tramvajových souprav. Mluvčí plzeňské radnice Barbora Hajková k tomu dodává.
2: Konečná měla být původně za křižovatkou s ulicí Znojemská, kde byla v plánu dočasná úvrať. Město se ale rozhodlo mezi etapu vynechat a rovnou zakončit trať smyčkou. Původní studie s ní počítala v severnější části, kde však město nevlastní potřebné pozemky. Proto se smyčka posunula jižněji na pozemky ve vlastnictví města.
1: Novou trať za více než 1 miliardu korun začne město stavět v příštím roce. Hrad Kašperk bude po oba víkendové dny patřit dobovým řemeslům. Program je připravený vždy od 10 do 16 hodin na hradním nádvoří a jeho součástí budou také ukázky středověké kuchyně. Podrobnosti dodává hlavní průvodkyně Jana Sázavská.
3: Návštěvníci uvidí při práci kováře, hrnčíře nebo předlenu. Přímo na nádvoří se také bude odlévat bronz. Kromě dobových řemesel budou ještě připraveny ukázky jídel ze středověké kuchyně. Návštěvníci ochutnají pokrmy podle dobových receptů, z nichž mnohé používáme i dnes. Zájemci se také dozví více o středověkých surovinách.
1: Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Stánek najdou zájemci u budovy Národního technického muzea v Praze na Letné. Z nich si potom budou kurátoři vybírat do muzejních sbírek. Ocení, pokud předmět bude v původním obalu s přívalovými letáky nebo také fakturou za nákup, říká kurátorka Lucie Střechová.
4: Doplňujeme stávající sbírkové řady. Přece jenom už sbíráme v NTM od roku 1908 a technika v domácí patří k jedním z nejstarších sbírek v Technickému muzeu. První spotřebič byl do ní zařazen v roce 1917 a byla to elektrická žehlička.
1: Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let, kdy je domácnosti často měnily. Sport. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šangaji. Portugalského tenistu Borgese porazil 6-3, 3-6, 6-3. A světová jednička Kateřina Siňáková si na turnaji v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Později odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Kyšicích na Plzeňsku v ulici Dýšinská a náves pozor na stavební práce, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. S omezením počítejte ještě zhruba týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktu, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžký. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou. A snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu hledat tu míru.

0: to z mé strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
1: Uzavírá Věra.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostele dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem evangelické

Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Tající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl tající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na okraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat. Takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Hermanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Hermanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nasebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolane.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Píšou to jakoby příznivci, který nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek, 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitel. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk, chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích, mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou svět

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Česku se opět otevřely volební místnosti. Voliči druhým dnem vybírají nové obecní zastupitele. Kvůli opravám sadech 35. v Plzni jsou celý den odkloněné všechny tramvajové linky. Mění se termíny podávání přihlášek na konzervatoře. Na ostatní střední školy se podávají v únoru. Bude většinou zataženo s občasným deštěm a teploty do 14 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Druhým dnem vybírají voliči obecní a městské zastupitele. Volební místnosti budou dnes otevřené do 14 hodin. Jaký je zatím zájem o volby v Přešticích, nám přímo z volební místnosti v kulturním a komunitním centru na náměstí řekne reportérka Jitka Englová.
2: Sem do volební místnosti zatím přišlo 35% voličů. V celých Přešticích je 8 volebních okrsků, 5 ve městě, 3 v místních částech a jak mi tady zjistili členové volební komise, i na ostatních místech je účast podobná, v průměru 34%, konkrétně se pohybuje mezi 28 až 44% voličů. Těch je v Přešticích přes 5200 a o jejich hlasy se uchází 60 kandidátů na 4 kandidátních listinách. Zastupitelstvo tady má 15 členů. Z Přeštic Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Stavební práce dnes omezují provoz tramvajových linek v centru Plzně. Důvodem je úprava kolejí v přestupním uzlu v sadech 35, kde se protínají linky 1, 2 a 4. Všechny tři budou podle plzeňských městských dopravních podniků odkloněné zhruba do 18.30.
3: Linka číslo 1 jede z Bolevce na Slovany přes zastávky Jízdecká a u synagogy. Stejně tak dvojka ve směru ze Skvrňana na Světovar. V opačném směru využijí cestující k přestupu na linky 1 a 4 zastávku Jízdecká. Čtyřka ve směru na Košutku jede přes zastávky Náměstí Republiky a Hlavní pošta. V opačném směru přes zastávky Jízdecká u synagogy. Z Plzně Petra Kosová, Český rozhlas.
1: Termíny podávání přihlášek na konzervatoře se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory středních škol, včetně těch s talentovou zkouškou, zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva školství. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně, informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Sport. Judista Lukáš Krpálek nastoupí do zápasu mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole, které začne kolem 11. hodiny, čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona houževnatý Kanaďan Jos Mes-Ebesong.
4: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát. Počasí.
1: Čekejte většinou zataženo, občasný déšť, později odpoledne se začne oblačnost od západu protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky a večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Osobní auto havarovalo ve Staňkově na Domažlicku v ulici Husova a dvě osobní auta bourala v Plasích na severním Plzeňsku v ulici Stará cesta na křížení s Lipovou. Nehody se vyšetřují, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme, a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou, a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano, a zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělá koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát

0: A jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
1: A nějaké babské rady?
0: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
2: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů. A když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak se ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti se zavřou ve 14 hodin. Řidiče v Terešovské Hutě na Rokycansku čekají o víkendu dopravní komplikace. V šumavské Dobré Vodě připravili tradiční soutěž o nejlepší šumavský štrůdl. Bude většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Hezké dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Hlasovací místnosti budou dnes otevřené do 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
2: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
1: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Řidiči v Terešovské Hutě na Rokycansku musí ode dneška až do pondělí počítat s dopravním omezením. V obci je snížená rychlost na 30 km v hodině. Důvodem je natáčení filmového dokumentu. Dopravu budou na místě řídit kyvadlově.
3: V případě potřeby filmařů bude doprava na nezbytně nutnou dobu zastavená úplně. Na bezpečnost silničního provozu budou dohlížet výstražně označení pracovníci. Dopravní omezení bude v nepřehledných zatáčkách a řidiči by proto měli úsekem projíždět opravdu opatrně. Z Terešovské Huti na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: V Dobré Vodě u Hartmanic bude dnes už po 11. šumavské štrůdlování. Tradiční setkání je určené amatérským pekařkám a pekařům a také fanouškům jablečného dezertu. Podrobnosti k soutěži dodává předsedkyně pořádajícího spolku Šumavské cesty Jana Kolářová.
4: Kdo se bude chtít zúčastnit, musí přinést jablečný štrůdl, dva rukávy na délku plechu. Přejímka soutěžních štrůdlů je v sobotu mezi 13. a 14. hodinou v Domě svatého Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.
1: V porotě budou herečka Zdeňka Žádníková-Volencová nebo scénárista Jan Fischer. Vyhodnocení soutěže začne dnes v 15 hodin v muzeu doktora Šimona Adlera a následovat bude ochutnávka soutěžních štrůdlů v Domě svatého Vintíře. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vyhlásila na Chebsku novou přírodní rezervaci Číhanské slatě. Rezervace v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les chrání jedinečné divoké výběry minerálních vod, které jsou ve střední Evropě už raritou. Výběry okolní slatiniště a mokřadní louky mají rozlohu přes 6 hektarů, jak vyplývá z informací agentury. Číhanské slatě jsou ve východní části CHKO Slavkovský les v údolí Lučního potoka mezi Číhanou, Babicemi a Poutnovem, nedaleko Teplice. Na Chebsku.
0: Sport.
1: 10. kolo fotbalové šance ligy bude dnes pokračovat 4 zápasy. Plzeň nastoupí v 15 hodin proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové proti Artisu Brno a brněnská Zbrojovka proti Jablonci. Od 18 hodin se pak Bohemians utkají s Baníkem Ostrava.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm a později odpoledne se začne oblačnost protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách bude 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, večer bude slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Staňkově na Domažlicku v ulici Husova havarovalo osobní auto. Další osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 190 u Železné Rudy. Na silnici 22 u Gdyně na Domažlicku se srazila 3 osobní auta a v Plasích na severním Plzeňsku v ulici Stará cesta u křížení s Lipovou bourala 2 osobní auta. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je sobota 10. října a je to sobota volební a já bych vám všem přál, aby vyhrál ten, kterého jste zakřížkovali. Což se ale ovšem určitě nesplní. Co se splní zcela určitě je, že pro vás i nadále bude vysílat rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. Jednu volební kandidátku v Rozvadově tvoří výhradně zaměstnanci místního kasína. Chtějí nějak výrazně změnit celou obec? Tak to je otázka, na kterou budeme odpovídat krátce po 11:30. Další díl seriálu Můj kraj nás zavede do Rokycan, kde se narodil herec Čestmír Řanda. A už za chvíli vyrazíme do Všekar na jižním Plzeňsku, do tamního kostela, kam instalovali duhového Ježíše. Tak hezký den a příjemný poslech.
0: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: Rozmlácený kostel ve Všekarech před časem jenom o vlásek unikl naplnění už vystaveného demoličního výměru. Dodnes jeho zdi nesou stopy po kulkách a nápisy od vojáků, kteří tam sloužili. Z výjevů ze života svaté Barbory, jeho patronky, na nich nezbylo zhola nic. Mizivé zlomky maleb zůstaly na strobě. Dominantou kostela je neobvyklá skleněná socha ukřižovaného Ježíše. Celé místo působí zvláštně a tajemně.
1: Vypráví se, že dělníci rozložili své náčiní na jiném místě, kde se měl kostel stavět. Během noci svatá Barbora nechala veškeré náčiní přestěhovat právě sem.
2: Vybrala nádherné místo. Je to pěkný výhled.
1: Tady můžeme dohlédnout až do Holíšova, když se přesuneme tady kousíček doprava. A z tohoto bodu už bychom měli dohlédnout až do Chudenic, kde mimochodem stojí i kaple svatého Wolfganga. A svatá Barbora chtěla dohlédnout až na tuto kapli a skutečně má tady krásný výhled.
2: Navíc jsou tady v blízkosti štoly.
1: Přibližně 200 metrů. Svatá Barbora je patronkou horníků, takže předpokládám, že i kvůli tomu byl kostel zasvěcen právě svaté Barboře.
2: Cože je kostel tak opuštěný, osamělý? Není tady žádná fara, žádná budova?
1: Kdybychom sem zavítali na konci 19. století, tak bychom tady našli třeba školu nebo hájovnu. Bohužel v 60. letech minulého století byly obě tyto budovy zbořeny. Nicméně kostel je ještě značně starší. Výstavba začala roku 1717 a nechal ho vybudovat Adam Trautmannsdorf, jeden z rodiny Trautmannsdorfů, kteří vlastnili Hošovsko-Týnský zámek.
2: S minulostí kostela svaté Barbory ve Všekarech nás seznamuje Eliška Jáchymová, publicistka, která dlouhodobě sleduje jeho obnovu. Do historie kostela se nesmazatelně zapsalo září 2026.
1: V rámci obnovy kostela v něm přibyla nová socha Ježíše Krista a také byl obnoven starý oltář.

0: Ty kameny pocházejí z původního oltáře, ze kterého se sestavil právě tento nový, a dalo by se říct, že se jim znovu vdechnul život.
1: Přišli jsme blíž a skutečně, aby si člověk udělal ten správný obrázek, na to pouhá slova nestačí. Ale co říct můžeme, jsou strohá fakta.
0: Samotná socha váží přibližně 200 kg a je vysoká 220 cm. Celá konstrukce s tím křížem váží přibližně 450 kg a pro usazení takovéhoto velkého díla byly potřeba 4 muži. Když se na tu sochu pořádně zaměříme, tak tam uvidíme hned několik barev. Vidíme modrou, červenou, oranžovou, žlutou. Jsou to tedy barvy duhy. A proč zrovna barvy duhy, to vám poví pan architekt David Vávra.
2: Protože duha je symbol vztahu mezi Bohem a člověkem, že Bůh nebude na člověka útočit, tak jsem dal tomu Kristovi duhovou podobu, aby v tom byla ta nadějná a vlastně až jako veselá věc. Aby tam nebyl jenom ten smutek a slzy, ale byla tam ta radost.
1: Vávrova socha Krista Spasitele, ale není to jediné, co je v kostele svaté Barbory ve Všekarech k vidění. Je tady například i památka na posledního zdejšího poustevníka.
0: V boční kapli si můžete prohlédnout jeho náhrobní kámen. Když teď stojíme přímo před ním, tak bych možná i řekla, že to byla náhrobní deska. Nápis, který tam kdysi býval, tak už bychom dneska asi jenom těžko luštili. Dříve tam tedy bylo psáno, zde odpočívá Jan Jiří Mecera, profes třetího řádu svatého Františka a poslední poustevník po 38 let. Zemřel 29. června 1791. Víme tedy, že žil jako poustevník 38 let. Byl taky františkán, ale bohužel nevíme, jak dlouho ve svaté Barboře žil. Vy teda teď stojíte zády, ale když se otočíte, tak přímo za vámi se nacházejí původní dlaždice. Tady můžeme vidět ty šestiboké, potom ve výklenku po pravé straně čtyřboké. Už je jich tady pouze pár kusů a to jsou ty jediné kusy, které se nám tady dochovaly.
1: Kostel svaté Barbory ve Všekarech na vás určitě zapůsobí a nahlédnout se můžete prakticky kdykoliv.
0: Tamhle přes tu mříž, ke které se dostanete zvenku 24 hodin denně.
1: Ze Všekar, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Já doplním, že interiér všekarského kostela svaté Barbory je přístupný po předchozím objednání zatím pouze pro skupiny. Jako jednotlivec ho můžete navštívit při některé z kulturních akcí. Nejbližší se tam koná už zítra, a to setkání sborů plzeňské diecéze.
4: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Rokycanský rodák, herec Čestmír Žanda, byl svým zjevem a hlasem předurčen k filmovým rolím chlapáků. Často byl obsazován i do televizních inscenací a seriálů. 20 let byl členem činohry Národního divadla. Povídal jsem si o něm s ředitelkou Státního okresního archivu v Rokycanech Hanou Hrachovou.
2: Čestmír Žanda se narodil 5. prosince 1923. V domě číslo popisné 88, což je takzvaný Dumetovský dům na Masarykově náměstí. Jeho otec v tom domě žil už od roku 1921. Od roku 1925 se potom udělal sám pro sebe, měl vlastní živnost a firmu na pokrývačství a byl velmi jako šikovný, zřejmě dělal za slušné peníze, takže měl zakázek spoustu.
1: Čestmír Žanda byl jedináček. Rodiče ho dali zapsat na plzeňskou strojní průmyslovku, kde studoval s nevalným prospěchem a dokonce musel jeden ročník opakovat, což mu za války paradoxně pomohlo, jak dodává Hana Hrachová.
2: Možná to, že ve škole nebyl úplně skvělým žákem, mu možná zachránilo i život, protože ročník 23 byl vlastně totálně nasazen do Německa většinou. Takže on tím, že si prodloužil tu měšťanku o jeden rok a průmyslovku o další rok, tak se tomu totálnímu nasazení vyhnul.
1: Po válce Čestmír Žanda nastoupil do kovohutí v Rokycanech, ale zároveň už se ochotnicky věnoval divadlu. To nakonec zvítězilo. Po vystudování konzervatoře se stal členem divadla J.K. Tyla v Plzni. V 60. letech se stěhuje do Prahy, do divadla na Vinohradech a poté do Národního, kde působil až do své smrti. Jeho bas ho též předurčoval k rozhlasovým rolím. Tohle je jeho hamižný hostinský Barnabáš z Klicperova divotvorného klobouku.
3: Hněv hostinského Barnabáše není tak pružný, aby se dal bez peněz ohnouti. Povězte, dlouho li mám ještě čekati?
4: Ani tak dlouho, jako hora na rybu.
3: Vy jste fraškář a myslíte, že máte fraškáře před sebou. Budete-li mne ke všemu ještě týrati, zkrátka to s vámi skončím. Dám vás zavříti.
1: A Čestmíra Žandy si pro jeho hřmotnou, robustní postavu začal všímat i film. Dostávalo se mu především komediálních rolí. Připomeňme třeba Jak utopit doktora Mráčka, Bouřlivé víno, Což takhle dáci špenát, anebo Vilného ministerského předsedu Otise ve filmu Pane, vy jste vdova.
5: No a co byste byla ochotna za týma pídat?
6: Cokoliv.
5: To snad ne. Všechno, co si budu přát.
6: Všechno.
5: Ale pro muže mého temperamentu to může znamenat jenom jedno milostivá paní.
6: Mně na tom těle moc nezáleží.
1: Čestmír Žanda hrál ve více než 40 filmech a stvárnil i celou řadu televizních rolí. Zemřel po krátké nemoci 31. srpna roku 1986 ve svých 62 letech. Z Rokycan, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že Úterý je malebné městečko v nejzápadnější části okresu Plzeň-Sever? Kostely, náměstí s měšťanskými domy, renesanční radnice i nádherná příroda lákají filmaře. Natáčel se tu třeba seriál Zdivočelá země. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: 11 hodin 37 minut a to mimo jiné znamená, že ještě necelé 3 hodiny můžeme volit obecní zastupitele na třetinu senátorů. Podobně jako při dřívějších komunálních volbách i tentokrát některé obce zaznamenaly lidi, kteří se nedlouho před volbami přihlásili v dané obci k trvalému pobytu. Diskutovalo se o tom třeba v Rozvadově na Tachovsku u hranic s Německem, kde bylo tentokrát předvolební období až nezvykle vyhrocené. No a právě v Rozvadově je teď náš reportér Lukáš Milota. Lukáši, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. V Rozvadově mají lidé na výběr ze 4 kandidátních listin. Některé jsou nové. Jedna je sestavena z manažerů a pracovníků místního kasina. Starosta Martin Abel z uskupení Rozvadov, který i letos kandiduje na sociálních sítích před volbami, uvedl, že má výhrady, když se lidé přihlásí k trvalému pobytu v Rozvadově krátce před volbami, přestože v obci podle jeho přesvědčení nemají své skutečné životní centrum a následně kandidují do zastupitelstva. Lídr kandidátky Domov Jiří Melicherčík potvrdil, že jejich kandidátka je skutečně složená z lidí z kasina. Někteří se skutečně přihlásili před volbami k trvalému pobytu v Rozvadově, aby mohli kandidovat. Podle něj jsou to ale lidé, kteří v obci roky pracují nebo žijí v nájmu. Prověřil jsem, kolik voličů v obci přibylo. Před 4 lety při komunálních volbách bylo v Rozvadově 472 voličů, letos jich je 504. Za 4 roky tedy počet narostl o 32. Tolik konstatování.
0: Objevily se také informace, že se volbami v Rozvadově zabývá i policie, tak co je na tom pravdy?
1: Ano, v souvislosti s volbami v Rozvadově dalo už před volbami, to zdůrazňuje okresní státní zastupitelství v Tachově, podnět policii. Víc k tomu řekla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
2: V souvislosti s letošními komunálními volbami se zabýváme ještě několika případy, a to konkrétně v Rozvadově, kdy policisté zjišťují v rámci prováděného šetření, zda došlo ke spáchání trestného činu. V rámci prověřování se pak zabývají kriminalisté také děním v obci Stříbro, prověřováním dalších skutečností také na území města Plzně či ve Vejprnicích. S ohledem na to, že se jedná ve všech případech o trestní řízení a sdělení bližších podrobností by mohlo ohrozit jejich zdárný průběh, není možné, abychom k případům sdělili více informací.
1: Starosta Martin Abel nechtěl celou věc komentovat s tím, že si počká, až policisté svou práci dokončí. Potom prý vydá prohlášení.
0: Co volbám předcházelo, tedy už víme, ty jsi přímo na místě, tak co se tedy během voleb v Rozvadově děje?
1: Ano, já jsem tady přímo na obecním úřadě, kde je volební místnost, a zatím mi tady potvrdili, že volby neprovázejí žádné problémy, že všechno běží podle pravidel, a očekávali tady vysokou volební účast. Připomenu, že při těch posledních komunálních volbách před 4 lety přišlo necelých 62% voličů a já jsem přijel před zhruba hodinou a ta účast se blížila 70%. Mezitím přišli další lidé asi 20, takže teď už ta účast se blíží ke 73% a volby ještě pokračují, takže očekávají, že ta volební účast třeba i právě proto, co se tu dělo před volbami, bude opravdu podstatně vyšší než při těch minulých volbách. Volí tady také lidé do Senátu ve třetím senátním obvodu, vybírají ze 6 kandidátů a i tady ta účast, můžeme říci, že je poměrně vysoká, před chvílí byla kolem 45%.
0: Lukáš Milota, Rozvadov, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

pracować.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Sobota, 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
2: Kocholoušek?
1: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
2: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
1: Synek z bohaté rodiny Griswold Lorillard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nový. Střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden. It is me, Usama bin Laden. Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová Pecková.
3: Hlavně, že jste dorazili včas.
1: A 65 je herečce Zuzaně Bidžovské. Já přeju hezkou sobotu.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
5: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
6: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ještě 2 hodiny je možné hlasovat v komunálních a někde i senátních volbách. Lidé mají o víkendu poslední možnost využít cyklobusy v Plzeňském kraji. Dnes je Světový den duševního zdraví. V Česku podle psychiatrů chybí provázaný systém péče. Bude většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Druhým dnem pokračují v Česku volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Voličům zbývají 2 hodiny na to, aby přišli odevzdat svůj hlas. Komunální a také senátní volby v Rozvadově na Tachovsku sleduje reportér Lukáš Milota.
7: V komunálních volbách tady kandiduje 35 lidí na 4 kandidátkách. Někteří lidé kandidují nově. Jednu kandidátku tvoří zaměstnanci místního kasina. Někteří kandidáti se přihlásili v obci k trvalému pobytu před volbami. To všechno se před volbami řešilo. Období tady bylo nezvykle vyhrocené. Už před volbami se na podnět státního zastupitelství začala volbami zabývat policie. Ta prověřuje, jestli nebyl spáchán trestný čin. Neřekla ale koho a co prověřuje. Já jsem tady na obecním úřadě před volební místností. Volby podle komise tady mají klidný průběh. Hlasovat přišlo výrazně víc lidí než před 4 lety. To byla účast 62%, teď už se blíží někde 75%. Lidé můžou volit také senátora, vybírají ze 6 kandidátů. Z Rozvadova Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Cyklobusy Plzeňského kraje vyjedou dnes a zítra v této sezóně naposledy. Jak uvádí organizátor dopravy v regionu společnost Poved, cestující mohou díky cyklobusům navštívit několik míst.
8: Zavedeným linkám patří především šumavské cyklobusy, například z Domažlic přes Klatovy a Prášily na Kvildu nebo z Plzně na Modravu. K dispozici jsou taky linky na Přimdu nebo do Nečtin. Letos poprvé slouží jako cyklobusy trasy z Tachova do německého Tischenreutu a z Plané do Knížecí Huti. Ze západních Čech Petra Kosová, Český rozhlas.
1: Jízdní řády jednotlivých linek cyklobusů najdou zájemci na webových stránkách integrované dopravy Plzeňského kraje. Hlavní budovu knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany čeká zásadní proměna. Letos knihovna slaví 150 let od svého založení a město spustí její dlouho očekávanou rekonstrukci. Má přinést modernější prostředí pro čtenáře, více prostoru pro studium, vzdělávání i setkávání. Pro veřejnost zůstane hlavní budova otevřena do 17. října. Následovat bude stěhování knihovních fondů a příprava objektu na stavební práce. Po dobu rekonstrukce bude budova uzavřena. Služby knihovny města Plzně převezmou její další pracoviště ve městě. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. V posledních letech v Česku přibývá lidí s duševním onemocněním, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. V každém kraji má proto vzniknout minimálně jedno krizové centrum. Lidé by ho mohli navštívit bez doporučení lékaře, informovala o tom psychiatrická společnost. Taková zařízení by mohla pomáhat i některým dětem, které se sebe poškozují, ale nepotřebují přímo péči psychiatra. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl primář dětské a dorostové psychiatrie Fakultní nemocnice Ostrava Jan Uhlíř.
9: Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování se, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, náhle, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením.
10: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6.
10: Počasí.
1: Čekejte většinou zataženo, občasný déšť. Později odpoledne se začne oblačnost protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. A večer bude místy až jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, večer bude slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně na Rokycanské třídě u obchodního centra bourala dvě osobní auta. Osobní auto havarovalo mimo komunikaci na silnici 190 u Železné Rudy a na silnici 22 u Gdyně na Domažlicku se srazila tři osobní auta. I tam jeďte opatrně.
11: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
12: Přesně tak ve 12 hodin a 5 minut začínají 10. říjnové písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň 221 554 222. Tohle naše kontaktní číslo teď bude fungovat pro vás, kteří chcete někomu udělat radost, poslat mu blahopřání anebo nějaký pěkný vzkaz, samozřejmě s pěknou písničkou. V kalendáři se dnes skví jméno Marina, čili něco v překladu jako děvče od vody nebo děvče od moře. Takže my moře nemáme, takže Marín je tady dost málo, necelých 500. Ale uvidíme, uslyšíme, telefonní linka už je pro vás volná a u mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka.

0: Mirka z Plzně je dnes první na telefonu písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Mirko, zdravíme a povídejte.
1: Krásný den vám, pane Romane, i všem posluchačům. A já bych chtěla ještě vyřídit nějaký resty. Věrušky měly svátek a to je paní Věrka Jirková tady z Plzně, paní Věrka z Hořovic a František měl taky svátek, její manžel František Dobrota. Tak zahrajeme i jim. A pak bych chtěla poděkovat všem kamarádům, kamarádkám, který mě gratulovali včera k narozeninám. A pak zdravím všechny věrné posluchače a pozdravuju pana Jaroslava Kopejtka. Vám, pane Romane, moc děkuju a zase někdy naslyšenou a písnička už je připravená. Díky.
0: Tak k tomu děkování ještě bude děkovat skupina Keks. Jak děkuju, děkuje se
1: Andělům. Děkuju, naslyšenou.

Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům a prosím vás o zahrání písničky Přítel, který nezradí od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Veroniku Dobrou. Milá Veronko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Někde před obchoďákem stojí František Dobrota a snaží se dovolat do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. A ono se to povedlo a my ho zdravíme. Dobrý den. Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Posloucháme vás.
1: František Dobrota, Hořovice. A chtěl bych sem dodatečně nechat zahrát dvou věrám, Zikmundovej a Kleřábkovej do Hořovic, jejich svátku, který měli. Oslavy a gratulace a oslavy už proběhly, tak teď už jenom písničku pro radost.
0: Tak jo, Františku, ať je pro ně i nadále krásné žít, co říkáte?
1: Ano, i vedle nich.
0: Jasně, je to tady, mějte se.
1: Jo, děkuju a naslyšenou.

Víte, že Ejpovické jezero nedaleko Rokycan bylo původně železnorudným dolem? Ten v roce 1967 ukončil činnost a postupně byl zatopen. Plocha nádrže je 44 hektarů. Hloubka dosahuje 43 metrů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Je půl jedné a jedna minuta, posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň, kam se teď hlásí Přeštice, konkrétně Honza. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, přeju krásnou sobotu. Chtěl bych zahrát písničku pro skvělý dva lidi, mý rodiče, Honzu a Vlastu, kteří jsou úžasní, a chtěl bych jim tuto písničku poděkovat, když dá se víc poděkovat. A chtěl bych zahrát smutnou nevěstu, kterou naše máma má hrozně ráda, tak byl bych rád, kdybyste jí to zahráli a co říct víc, no.
0: No jasně, budeme hrát. Maminka poslouchá, doufám.
1: Určitě i táta poslouchá všichni, takže jsme rádi, že jsme se dovolali a je to úžasný a posloucháme vás moc rádi a děkujeme moc.
0: My taky děkujeme. A tady je ta smutná nevěsta.
1: Tak, fajn, děkuju.

No a teď jeden kratší vzkaz, který napsal Dušan. Píše, že by si přál zahrát písničku pro svou skvělou tchýni Jarmilku z Plzně, a to písničku od Marie Rotrové a Pavla Bobka s tím Bláznem si nic nezačínej. Tak Dušane, tady je.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: A v tuhle volební sobotu píše do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň také Silvie z Prahy. Dnes jsem se inspirovala svou volební komisí, kde zasedám. Mezi členy jsou fanoušci Pokémonů. Ed Sheeran má písničku spojenou s videohrou Pokémonů. Tak bychom si ji mohli dát, a to Marinám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a také k vám do rádia. Tak tady je.
1: You

Dnešní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň se pomalu chýlí ku svému konci, ale ještě dodatečné přání, a to je pro Věru Zoulovou s Toužemi, která oslavila svůj svátek 8. října. Hodně zdraví a radosti jí přeje Otík Plas z domova v Mirošově. Posílá písničku Pán hor a Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Za hodinu končí komunální a senátní volby v Česku. Hrad Švihov připravil na závěr sezony prohlídky pro rodiny s dětmi. Bude většinou zataženo, občasný déšť a teploty do 14 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Za necelou hodinu se uzavřou volební místnosti po celém Česku a začne sčítání hlasů. Lidé si ve volbách už druhý den vybírají komunální zastupitele a ve třetině obvodu i senátory. Podle volebních komisí se dnes pohybuje volební účast mezi 25 a 40%. Českému rozhlasu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec. Oba dny se podle něj zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podněty, a to hlavně včera. Tomáš Jirovec.
2: Tam byla nějaká oznámení na policii týkající se tvrzené nezákonné volební agitace v okolí volebních místností. To bylo asi to poměrně časté, k čemu byli policisté přivoláni, a dnešní den už je z tohoto hlediska, bych řekl, klidnější.
1: Plzeň podpoří výstavbu zelených střech ve městě. Podmínkou je, aby zelená střecha vznikla na stávající budově na území města. Žádosti o podporu je možné podávat do konce listopadu a žadatelem může být fyzická osoba, společenství vlastníků jednotek a nebo například bytová družstva. Výši dotace upřesňuje za nadační fond Zelený poklad Tereza Pelclová.
3: Je to od 650 do 2200 korun za metr čtvereční podle typu a velikosti té zelené střechy. Mimo té samotné realizace lze částečně hradit také projektovou dokumentaci a statický posudek, protože to jsou nutné podmínky k tomu podání o ten finanční příspěvek.
1: Až do konce října se mohou návštěvníci hradu Švihov každý víkend vydat za pokladem. Průvodci na závěr sezóny připravili speciální rodinné prohlídky. Komu jsou určené, upřesňuje Naďa Klasnová ze správy hradu.
4: Doporučujeme od 4 let, ale klidně už 3letáčci můžou přijít zhruba tak do 10 let. A děti se snažíme zaměstnat speciální pomůckou, jsou to takové omalovánky, díky kterým děti se můžou lépe soustředit, udrží pozornost a společně s rodiči se vlastně nejenom něco i dozví, ale mohou trénovat i společnou spolupráci.
1: Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár, uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval také gubernátor oblasti Jurij Sjusrav. Ukrajinský nálet na ropské rupné zařízení přišlo jen na několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty.
0: Počasí.
1: Čekejte většinou zataženo, občasný déšť, později odpoledne se začne oblačnost protrhávat a objeví se lokální přehánky, večer bude místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, večer bude slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Rokycanské třídě u obchodního centra bourala dvě osobní auta. Další dvě auta se srazila na silnici 27 u Borov na jižním Plzeňsku. A na dopravní nehodu dejte také pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kařezu na Rokycansku. Osobní auto narazilo do svodidel. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat. Tak, vystoupali jsme nahoru. A musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
2: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
1: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít.
2: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
0: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Silvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand. Tak já.

nebo pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikala republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes by se řeklo stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo, navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíte dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to Batelavička 0.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky Batelavičku?
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Jsem na Vysočinu, si myslím, že se to hodí, je tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přijeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské Batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím. Měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních Batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm. Flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Porové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá Novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce a zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze-Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku se uzavřely volební místnosti, začíná sčítání hlasů. Kvůli opravám v sadech 35. v Plzni jsou po celý den odkloněny všechny tramvajové linky. Energetický regulační úřad chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Zítra čekejte proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. V Česku právě skončily komunální volby do obecních a městských zastupitelstev. Zavřely se volební místnosti a komisaři se teď pustí do sčítání hlasů. V jednom volebním okrsku na 17. základní škole v Plzni je i reportérka Martina Klímová.
2: Tady úderem 14. hodiny předseda volební komise zamkl místnost. Teď členové dávají stoly k sobě, odpečetí velkou i přenosnou volební schránku a na stoly vysypou hlasy v obálkách. Začnou počítat nejdřív hlasy za obvod a město, pak teprve senát. Volební účast je přes 40%, což je podobné jako před 4 roky. Na seznamu voličů je tu zapsáno zhruba 600 lidí, takže počítání hlasů tady odhadují přibližně na 5 hodin. V Plzni Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Stavební práce dnes omezují provoz tramvajových linek v centru Plzně. Důvodem je úprava kolejí v přestupním uzlu v sadech 35, kde se protínají linky 1, 2 a 4. Všechny tři budou podle plzeňských dopravních podniků odkloněné zhruba do 18.30.
3: Linka číslo 1 jede z Bolevce na Slovany přes zastávky Jízdecká a u synagogy. Stejně tak dvojka ve směru ze Skvrňana na Světovar. V opačném směru využijí cestující k přestupu na linky 1 a 4 zastávku Jízdecká. Čtyřka ve směru na Košutku jede přes zastávky Náměstí Republiky a Hlavní pošta. V opačném směru přes zastávky Jízdecká u synagogy. Z Plzně Petra Kosová, Český rozhlas.
0: Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři, říká Václav Hrach, finanční ředitel společnosti EGD.
4: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje, většinou je to e-mail. Vlastně každý ten z více jak 5300 našich zákazníků, kterých se to má týkat, tak dostal informaci. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Speakersovi. V zápase o svou 6. medaili ze světových šampionátů nastoupí proti Finovi Pumalainenovi. Finálový blok začne v 16 hodin.
5: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zmenšená oblačnost, k ránu bude od západu přibývat oblačnosti, čekejte lokální přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně a na horách 6 až 3. Zítra přes den bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne lokální přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde, místy se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 6 až 9. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby zátěž na jedničce, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kařezu na Rokycansku narazilo osobní auto do svodidel a nehoda se stala také na silnici 183 u Rokycan. Nákladní auto bouralo s osobním, i tam opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobrý den, volební místnosti jsou už zavřené a Český rozhlas Plzeň otevírá speciální volební vysílání. Naplníme ho průběžnými výsledky nejenom komunálních, ale také senátních voleb. Budeme vás informovat i o referendech, která na několika místech Plzeňského kraje proběhla. Máme pro vás připravené reportáže a živé vstupy našich reportérů. Spojíme se s politologem, aby výsledky voleb pro vás okomentoval. No ale máme pro vás i mimo volební informace, než se objeví první výsledky. Třeba za chvíli se podíváme do historie zemědělství s Martinem Písaříkem. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, zjistíme, jaké plodiny se pěstují nejdéle. Přejeme vám krásné sobotní odpoledne, jsme rádi, že nás posloucháte, máme 5 minut po 14.
5: Český rozhlas Plzeň a Iva Kokešová.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pilsnerfest v plzeňském pivovaru láká třeba od 20.30 na koncert kapely Visací zámek. V kostele svatého Mikuláše v Prostiboři vystoupí od 18 hodin duo Pavlová Hon. Na housle zahraje Ludmila Pavlová a na vibrafon Štěpán Hon. Plzeňský West Park, živé muzeum amerického západu, pořádá americký den. Až do 18 hodin tam můžete vidět třeba historické americké automobily, výstavu dobových zbraní a ukázky výroby střeliva. Pavilon Skla v Klatovech zve na večerní prohlídku výstavy uranové

0: Teplo. Od 20.30 uvidíte pod UV paprsky zvláštní krásu zářícího uranového skla. V prostorách Měšťanské besedy v Plzni se koná osmý ročník festivalu Panenek a medvídků. Vystavující představí unikátní kolekce panenek, například moderní, retro, ale i starožitné. K prohlédnutí jsou také medvídci a kočárky. V Domě kultury v Hrádku u Rokycan proběhne od 19 hodin divadelní představení s názvem Na ostro hraje třeba Martin Zounar. No a v kulturním domě Mrákov vystoupí od 20.30 skupina Brutus. Dobře se bavte.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, čekáme na první sečtené hlasy. Mimochodem můžete je sledovat i na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. A za okamžik přineseme v našem sobotním odpoledním programu první krátké volební zprávy. Za 4,5 minuty bude 2:30. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Ano, před půl hodinkou se v našem regionu i po celém Česku uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Průběžné výsledky budou Českým statistickým úřadem zveřejňovány na volebním webu. Aktuální čísla budou dostupná také na našich webových stránkách a samozřejmě vás o stavu sčítání budeme průběžně informovat, hlavně v našem vysílání. V Plzeňském kraji odhaduje krajský úřad volební účast mezi 50 a 60%, někde i více. A zdá se, že účast bude nakonec větší, než byly páteční odhady. Žádné problémy nebo narušení voleb úředníci nezjistili, řekl Jan Nový z krajského úřadu Plzeňského kraje, jehož zaměstnanci jezdili po okrscích na kontroly. Někde hlásí volební účast i přes 70%, například v Nevolicích na Domažlicku. V nejmenší obci kraje, v Čile na Rokycansku, volilo téměř 86% voličů. V dopoledních hodinách přitom přišla nejčastěji čtvrtina voličů, někde to byly až dvě pětiny. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se oba dny zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podněty, a to hlavně včera. Na úřadu v Rozvadově na Tachovsku byla policie kvůli lidem, kteří se před volbami nově přihlašovali k trvalému bydlení, i kvůli kandidátce složené ze zaměstnanců tamního kasina. Policie dále řešila několik podezření na narušení voleb nebo veřejného pořádku, nešlo ale o nic závažného. Policie to uvedla na síti X. Na řadě míst hlasovali voliči také v referendech týkajících se stavění větrných elektráren. V našem regionu se jednalo o Kralovice, Žihly a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Ve 2 hodiny odpoledne se tady zavřely volební místnosti a teď se sčítají hlasy, jak to vypadá v jednom volebním okrsku na 17. základní škole v Plzni. Uslyšíte v našem sobotním odpoledním vysílání za 6 minut. Počkejte si.

Víte, že dominantou hřbitova ve Stupně je hrobka Šternberků. Byla postavena začátkem 19. století a je v ní pohřbeno několik příslušníků rodu, z nichž vyniká přírodovědec Kašpar Maria Hrabě ze Šternberka, spoluzakladatel Národního muzea. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026.
1: Česko má za sebou komunální volby. Před více než půl hodinou se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Jak pokračuje v jednom volebním okrsku na 17. základní škole v Plzni, sleduje přímo na místě Martina Klímová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Já jsem ve volebním okrsku 1002, který je ve školní družině. Ve 14 hodin předseda volební komise zamkl místnost, odpečetil přenosnou i velkou volební schránku a na spojené stoly vysypal obálky. Protože se tu volí i do Senátu, tak museli rozstřídit malé žluté a velké šedivé obálky. No a členové volební komise vyndali lístky a z té velké obálky dávali ještě navrch zvlášť archy pro obvod a pro město. Teď je prohlížejí z obou stran a zase dávají zvlášť ty, kde lidé měli nějaké preferenční hlasy a potom ty, kde zaškrtli jenom nějakou politickou stranu. No a následně bude jeden diktovat, co lidé zakřížkovali a další to bude zapisovat. Musí se to dělat hodně pečlivě, aby nevznikla chyba.
1: Martino, čím je volební okrsek 1002 zajímavý a jaká v něm byla vlastně volební účast?
2: Volební okrsek má na seznamu voličů zapsáno zhruba 600 lidí, zatímco dřív to bylo 900. Díky přerozdělení obvodu, ale tady ten počet klesl zhruba o 300 lidí. I tak je to dost a vzhledem k tomu, jak už jsem zmínila, že tu lidé volí i do Senátu, tak členové volební komise odhadují, že ty lístky budou počítat a prohlížet zhruba 5 hodin. Jinak volební účast tu mají přes 44%, což je podobné jako před 4 roky.
1: Už si ledacos popsala, ale řekni nám, co bude za těch 5 hodin, řekněme, následovat.
2: Až členové volební komise hlasy sečtou, tak udělají zápis, všichni ho podepíší, výsledky se nahrají na flash disk a zapisovatelka spolu s předsedou ty výsledky odnesou na předávací místo, to je na úřadu prvního městského obvodu. Tam pracovníci statistického úřadu výsledky nahrají do systému a už se objeví ve sčítacích aplikacích, kterou má například také i rozhlas. Ostatní členové zatím tady dají družinu do pořádku, aby sem v pondělí zase mohli přijít a normálně fungovat děti. Jinak hlasovací lístky se odnesou na úřad, aby byly k dispozici, pokud by výsledky voleb někdo napadl. A archivovat se budou po dobu nezbytně nutnou.
1: Z volební místnosti na 17. základní škole v Plzni se přihlásila Martina Klímová. Naslyšenou.
2: Příjemný den a naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Za 4 minuty bude 3:45, za chvilku vám nabídneme hvězdy, hity, legendy. S Radimem Jehlíkem zahrajeme si jeden velký hit Vašo Patejdla a přejeme vám krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 10. října a své 72. narozeniny by oslavil slovenský zpěvák, skladatel i producent Vašo Patejdl. Narodil se v roce 1954 v Karlových Varech. Většinu života strávil ale na Slovensku, kam se odstěhoval s rodiči, když mu bylo 5 let. Jeho otec se živil jako hráč na akordeon a při každé rodinné sešlosti doma muzicíroval. Už na základní škole založil kapelu, která tvořila jádro budoucí skupiny Elán. Hráli muziku po vzoru Beatles a Rolling Stones. Jejich činnost přerušil příchod takzvaných spřátelených armád v srpnu 1968, protože bubeník kapely i s rodiči emigroval. A tak Vašo Patejdl oslovil Jože Ráže, svého spolužáka z Lidové školy umění, jestli by s ním nechtěl hrát v kapele. Ráš chtěl, ale protože hrál také na klavír, musel se přeorientovat na basovou kytaru. To byl začátek kariéry skupiny Elán. Doslova přes noc se tahle parta stala slavnou, když na bratislavské Liře získala cenu za píseň Kaskadér. V roce 1985 Vašo Patejdl z kapely odešel a vydal se na solovou dráhu. O 11 let později se ale do Elánu vrátil. Během té doby se autorsky a producentsky podílel na tvorbě dalších interpretů jako Marika Gombitová, Helena Vondráčková, Heidi Janků nebo Karel Gott. Jako skladatel filmové hudby se proslavil především písněmi pro film Fontána pre Zuzanu a jeho několika pokračování. Vašo Patejdl je několikanásobným držitelem zlaté i stříbrné bratislavské Liry. V roce 1999 byl uveden do síně slávy Hudební akademie Slovenska. Ve stejném roce byla jeho píseň Voda, čo ma drží nad vodou vyhlášena skladbou roku. Vašo Patejdl nečekaně podlehl krátké, ale vážné nemoci a zemřel 19. srpna 2023. Bylo mu 68 let. Jeho nejúspěšnějším solovým hitem je bezesporu písnička A kně si moja, právě z kultovního filmu Fontána pre Zuzanu z roku 1985. A kně si moja.

0: hosty Dovolduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Skončilo hlasování v komunálních a senátních volbách. Komisaři sčítají hlasy. Policisté pátrají po útočníkovi, který dnes v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. Čtvrtý plzeňský obvod vybuduje ve Špitálském lese novou balanční stezku. Zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Hlasování skončilo dnes ve 14 hodin, teď volební komisaři hlasy sčítají. Průběžné výsledky bude Český statistický úřad zveřejňovat na volebním webu. Konečné by měly být známy do nedělního rána. Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40%. V Plzeňském kraji je krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60%. Na některých místech byla ale vyšší. Policisté pátrají po útočníkovi, který dnes v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. S vážným bodným zraněním v oblasti zad je záchranáři převezli do plzeňské fakultní nemocnice. Vyšetřování si převzali kriminalisté, kteří na místě pracují. Další informace zjišťujeme. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe má modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158. V Plzni na Doubravce vznikne nová kuličková dráha. Lidé si ji vybrali v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Kromě dráhy vybuduje čtvrtý plzeňský obvod i tekbolové hřiště Usenka a také balanční stezku ve Špitálském lese. Z rozpočtu na to vyčlenil 2 miliony korun a pokud část peněz zbyde, dojde i na další projekty, říká mluvčí doubravecké radnice Věra Zilvarová.
4: Například čtvrtou boulderovou stěnu nebo tobogán pod majákem v Lobeském parku, který obsadil v hlasování páté místo. A realizovat by se mohly i další podněty, a to ty, které se do hlasování nedostaly. Nejčastěji jde o drobné věci, tedy pořízení herních prvků nebo laviček. Sport.
3: Tenisté Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaji v Šanghaji do třetího kola. Lehečka porazil Portugalce Borjase 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rusa Medvedeva.
1: Počasí.
3: V noci bude zpočátku zmenšená oblačnost, k ránu bude oblačnosti od západu přibývat spolu s lokálními přehánkami nebo deštěm. Nejnižší teploty 7 až 4 stupně, na horách 6 až 3. Zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost, hlavně odpoledne lokální přehánky. Večer srážky ustanou, oblačnosti ubyde, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Povane slabý, přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, aby jo až na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Osobně auto bouralo s nákladním na silnici 183 u Rokycan. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Právě skončily 4 minuty po 15. hodině, začínají se objevovat první procenta sečtených hlasů v komunálních volbách. V celé České republice jsou teď právě sečtena necelá 4%. Postupně vás s výsledky budeme seznamovat. Nabídneme třeba ale také za chvíli zdraví v cajku. Bez patřičných důkazů už vám nikdo nemůže jen tak tvrdit, že jeho výrobek je šetrný k přírodě. V Česku totiž začala platit nová spotřebitelská práva. Povíme vám o nich víc za pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň a

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, co se skrývá za označením harmonizované oznámení a harmonizovaný štítek? Napnout uši by měli všichni spotřebitelé, kteří nechtějí být klamáni. Detaily připojí Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co označují ta dvě sousloví?
2: Zní to divně, ale harmonizované oznámení je taková hantýrka Evropské unie a v podstatě to znamená, že nově ve všech zemích Evropské unie máme stejnou formu, jakou bychom měli být poučeni o svých právech, co by spotřebitelé. Znamená to, že v každém obchodě bychom měli najít tuhle informaci buď vyvěšenou přímo někde na zdi, anebo na internetových stránkách toho obchodu. Ten harmonizovaný štít je vlastně věc trošku navíc, pokud se nějaký výrobce nebo prodejce rozhodne garantovat vám větší práva, než jsou dána ze zákona, třeba delší záruční lhůtu, tak potom musí použít tenhle štítek a musí tam být informace ve všech evropských jazycích o tom, že ty práva máte. Ten štítek vypadá asi jako nálepka velikosti plus minus 10x10 cm a je tam nápis garant a takové G stylizované do štítu, které má vlastně ukazovat, že ta garance se týká spotřebitele, že nás to chrání. Tyto oba pojmy přináší nová směrnice, která posiluje práva spotřebitele, ta vstoupila v platnost ve všech zemích Evropské unie 27. září tohoto roku.
1: Kam nás ta nová směrnice posouvá? Co už podle ní nebude možné?
2: Hodně se stíží možnost různých šmejdů nás balamutit. Například by se nemělo stát, že výrobek bude označen jako recyklovaný nebo recyklovatelný, aniž by to ten výrobce byl schopen prokázat. Dále se zakazuje takovéto obecné takzvané zelené lakování, to znamená, že něco je zelené, ekologické, přátelské k přírodě. Pokud se tam objeví informace například o biologické rozložitelnosti nebo energetické úspornosti, musí to být podloženo solidními daty. Pokud například firma prohlásí, že je klimaticky neutrální, nestačí, aby si koupila takzvané odpustky ve formě nějakých offsetů, to znamená zaplatí třeba některé africké zemi za vysazení stromů. Čili mnohem méně možností nás balamutit. Mimo jiné se ta nová regulace týká také takzvaných kazítek, to znamená, nemělo by se vám stát, že by se výrobek odporoučil do věčných lovišť například první den po ukončení záruky.
1: Co naopak možné bude? Čemu všemu ta nová pravidla otevřou cestu?
2: Vlastně by měla podpořit to, co už v Evropské unii existuje. To znamená, měli bychom se obrátit například na ekologicky šetrné výrobky, protože tam existuje nějaká státní entita, která kontroluje a garantuje určitá pravidla. Ty ekologické značky jsou velmi populární třeba v Německu, Rakousku, Skandinávii. U nás zatím tak populární nejsou, ale je to mnohem lepší forma než nějaké lístečky nebo zelené stromečky, které jsou na výrobcích a nic negarantují. Dále bychom měli důvěřovat energetickým štítkům, tam je také regulace ze strany Evropské unie a nemůže si tam kdokoliv napsat cokoliv.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Taková otázka do pranice, kdo bude ta nová pravidla vymáhat?
2: To považuji za velmi důležité. V České republice tahle agenda spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, což mi připadá trošku protismyslné, protože právě průmysl se proti téhle směrnici dost stavěl. Nicméně výkon těch práv bude mít Česká obchodní inspekce. To znamená, pokud máte pocit, že vaše práva jsou nějakým způsobem poškozena, tak byste se mohli obrátit na Českou obchodní inspekci.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: No a nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. V komunálních volbách je sečteno něco přes 9% hlasů, volební účast 49%. První dílčí výsledky přineseme ve zprávách v 15:30. A teď je připravená telefonická soutěž. Abychom se od těch voleb trochu odreagovali, máme pro vás připravenou audiodetektivku. Jmenuje se Král na scestí. Legendární pražská kavárna u Nováků ve Vodičkově ulici nebývala jenom vyhlášeným centrem fanoušků kulečníků. Své zázemí tady měli i milovníci šachu. A právě mezi nimi se odehrává velice napínavý příběh, na jehož konci je vražda. Král na scestí, napsal Vlastimil Hort, a vy tuhle tu audiodetektivku už právě v tuhle chvíli můžete vyhrát, takže já budu čekat na někoho, kdo se ozve na náš telefon.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: No a pro soutěžní otázku jsem si sahla do kalendáře. 10. října 1954 se narodil Ondřej Havelka, herec a zpěvák, na kterého se budu ptát. Takže měli bychom tam mít prvního soutěžícího. Dobrý den. Slyšíme se? Ne, tak tam to někdo nevydržel, ve spojení jsme sice byli, ale počkáme si tedy na dalšího telefonujícího. Ondřej Havelka, jak jsem řekla, herec a zpěvák, jeho hudební tvorbu všichni dobře známe. Jestli pak známe také tu hereckou část jeho bohaté kariéry? Uvidíme, jestli si se soutěžní otázkou někdo poradí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak
2: tady
0: je?
2: Marie, Plzeň.
0: Paní Marie, já vás zdravím. Prosím, zeslabit rádio, abychom se hezky slyšeli. Ondřej,
2: ano.
0: Ondřej Havelka, víte, o kterého umělce se jedná, viďte. Hrál,
2: no, je to herec, no.
0: Hrál no, ale třeba ve filmu a také později i v seriálu Saturnin. A já se vás ptám, jak se ta jeho postava v tom Saturninovi jmenuje. Ta postava, kterou hraje Ondřej Havelka. Mimochodem, když už v té detektivce se objevuje kulečník, v Saturninovi se také často hraje kulečník, tak jak se tam jmenuje Ondřej Havelka? Buď Karel Opočenský, nebo Rudolf Ostrý, nebo Jiří Oulický, a nebo Václav Opatrný. Co myslíte?
2: Jej, to jich je. No, já nevím, já si typnu to Ačko, no.
0: Karel Opočenský, myslíte?
2: No.
0: Bohužel to není, no, správně, jo. Tak se loučíme, není. Bez ceny. Naschledanou, mějte se hezky.
2: Naschledanou, ano.
0: A vezmeme si tedy ještě dalšího soutěžícího, který se to pokusí opravit. Tak zdravím i vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je na telefonu, prosím?
3: Radek.
0: A Radku, vaše odpověď, jak se jmenuje postava, kterou hraje Ondřej Havelka v Saturninovi?
3: Já si myslím, že je to Céčko.
0: A pamatujete si, jak to bylo to jméno? Řekl jste písmeno, to by mi mohlo stačit, ale nedáte i to jméno?
3: Nedám teďko.
0: Jiří a dál?
3: Nedám to.
0: Je to Jiří Oulický, ale řekl jste to Oulický. Správně, ano. Výborně, takže Radku, máte od nás detektivku, je to audiodetektivka, takže si ji vložíte do nějakého přístroje samozřejmě a už budete poslouchat. Doufám, že se vám to bude líbit. Mějte se krásně a naslyšenou.

0: Volby 2026.
1: 15.31 volební zprávy a Jan Čubr.
2: Dobré odpoledne. Členové volebních komisí už hodinu a půl sčítají hlasy v komunálních volbách a také ve třetině senátních okrsků. V Plzeňském kraji se do senátu volilo v okrsku Plzeň město a také na Tachovsku, kam zasahuje Chebský volební okrsek. První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny ze tří obcí už ve 14.30, což je o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Data za prvních 1000 okrsků byla zpracována v 15 hodin a 13 minut, informoval Český statistický úřad. Jako třetí v republice měli sečteno ve Hvožďanech na Domažlicku. Tam ale byla jen jedna kandidátní listina a uspělo všech 7 uchazečů uskupení Nezávislí kandidáti pro Hvožďany, které získalo všech 17 platných hlasů. Voleb se ve Hvožďanech zúčastnilo téměř 65% voličů. Celkově je v Plzeňském kraji v komunálních volbách aktuálně sečteno 23% okrsků a účast dosahuje téměř 50%, to je ale stále průběžné číslo. Digitální a informační agentura uvedla, že ani ve druhý den voleb nenastaly potíže při prokazování totožnosti pomocí e-dokladů. Digitálním dokladem se prokázalo více než 100 000 voličů. Aplikaci si před volbami nebo během nich aktualizovalo přes 247 000 uživatelů a nových registrací bylo 19 400. Na řadě míst hlasovali voliči také v referendech ohledně větrných elektráren. V našem regionu se jedná o Kralovice, Žihly a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Milionové kompenzace pro obecní rozpočty nebo obavy z 200-metrových obřích vrtulí v krajině. Na severním Plzeňsku lidé během komunálních voleb, jak už z našich zpráv víte, hlasovali v místních referendech v Kralovicích, Kožlanech a v Žihli o větrných elektrárnách. Víc vám řekneme ještě před 3:15. Tady je Český rozhlas Plzeň. Přejeme vám hezké sobotní odpoledne.

Víte, že Dobřívský vodní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v České republice? Byl postaven počátkem 19. století. Dochovalo se zde bohaté strojní vybavení a také 4 vodní kola, která stroje uvádějí do pohybu. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Volby 2026.
1: Pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách, na řadě míst také v lokálních referendech. Velké očekávání panuje na severním Plzeňsku, kde lidé v Kralovicích, Kožlanech a Žihli rozhodovali o stavbě větrných elektráren.
2: V Kralovicích chystá soukromý investor dvě větrné elektrárny. Loni tu sice proběhla orientační anketa, kde byli lidé těsně pro, občané si ale peticí nakonec vynutili řádné referendum. Paní Eliška.
3: Větrná energie přináší určitě nějaký výhody, ale zase není to tak pěkný na pohled, když to stojí vysoko v pěkné krajině.
4: Tu zvěř to bude rušit a tady to bude rušit Mariátku Týnici.
2: Říkají voliči, kteří přišli dát svůj hlas spolu s hlasem v komunitě. Volbách v místním referendu. Podvolební místnosti v Kralovicích se teď přesunou do Žihle. V Žihli chce společnost ČES stavět dva více než 200-metrové větrníky. Vedení obce nabídku vítalo kvůli milionovým kompenzacím. Místní se ale nakonec spojili do občanských iniciativ a prosadili hlasování v referendu.
5: Slibuju hodně, ale lepší by byla jedna větší elektrárna někde.
6: Jsou i pro.
7: Největší dezos, jako chcou, jako to, tak den před volbou dostanete do schránky, že každá hodina dostane 80 tisíc.
2: Myslí si obyvatel Žihle, pan Josef, společně s manželkou Janou. Když budete v místním referendu hlasovat pro?
7: Ano, pro větrnou elektrárnu.
6: Může.
7: Tam může přinést až 80 tisíc na jednu domácnost za dobu životnosti.
2: Aha, a je pod tím někdo podepsaný?
7: Spolek za lepší budoucnost obce Žihla.
2: Hlasovací otázky jsou formulované jasně. Mají zastupitelstva podniknout veškeré kroky k zamezení těchto staveb na svém území? V Žihli je otázka v místním referendu položená naprosto jednoduše. Větrné elektrárny na našem území, ano nebo ne? Aby byla referenda závazná, platí přísná pravidla účasti. Referendum je platné, pokud přijde hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. V Kožlanech chystá soukromá společnost až 3 větrné elektrárny. Tady sice před lety průzkum vyšel pro stavbu po vlně odporu, v okolí si ale obyvatelé vybojovali referendum i tady. Dobrý den, jste se taky účastnil voleb, můžu se vás zeptat krátce?
8: Jako stavba se mi to líbí, ale zase jsem proti, aby tady ten stožár veliký stál se vrtulema, no. No, musím úplně souhlasit. Já mám po technické stránce se mi ta stavba líbí, jako po technické stránce, ale jako v blízkosti bydliště to úplně mít nechci, no, asi takhle.
2: Myslí si jeden z voličů v Kožlanech. Aby bylo rozhodnutí pro radnici závazné, musí pro danou variantu hlasovat alespoň čtvrtina všech zapsaných voličů v obci. Z Kralovic na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Máme pro vás na dnešní povolební odpoledne připravený i jazykový koutek. Za chviličku odpovíme na dotaz posluchačky, které vadí nadužívání přídavného jména podmanivý. Za minutku bude 3:15.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Slovo má teď Stanislav Jurík a odbornice na češtinu.
2: Tentokrát odpovídáme na dotaz posluchačky, kterou zaujalo, že ve veřejném prostoru stále častěji naráží na slovo podmanivý. A ptá se, podmanivý hlas nebo hudba zní jako pochvala. Zároveň ale často slyšíme, že si někdo například podmanil něčí území. Jaký je tedy skutečný význam tohoto slova a kde se vůbec v češtině vzalo? Předpokládám, že začíná předponou pod, ale nevím, co potom znamená manivý, ptá se posluchačka. No, odpoví doktorka Ružena Písková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Je pravda, že u přídavného jména podmanivý sledujeme v korpusu češtiny v posledních letech vzrůstající četnost užití. Tohle slovo je odvozeno od slovesa podmanit. V něm se skrývá původně středohorno-německé podstatné jméno man. Man byl ve středověku vazal, neboli leník, tedy člověk podřízený svému pánu. Podmanit někoho proto původně znamenalo učinit ho závislým, dostat ho pod svou moc. Také předpona pod tuto představu vystihuje. Ten, kdo je pod někým, stojí obrazně níže a podléhá jeho vůli. Podmaněný člověk ztrácel část své svobody.
2: Ve spojení podmanivý hlas ale žádnou nesvobodu nebo mocenské převzetí kontroly necítíme.
3: Význam se postupně přenesl z oblasti skutečné, konkrétní nadvlády do oblasti abstraktních pocitů a vnímání. Zpěvák nebo herec si může podmanit publikum a vypravěč nebo třeba klavírista posluchače. Neovládne je sice silou, za to svým uměním nebo osobním kouzlem. Přídavné jméno podmanivý proto dnes většinou znamená okouzlující, poutavý nebo neobyčejně působivý. Podmanivá hudba upoutá naši pozornost a působí na posluchače tak silně, že se od ní nemůžeme odtrhnout.
2: A stojí podobná představa i za dalšími slovy s předponou pod.
3: Ano, člověk se může někomu podřídit, podvolit nebo se poddat. Může také podlehnout nátlaku, strachu, ale i třeba charizmatu. Ve všech těchto případech si nějakou sílu představujeme jako něco, co je v prostoru umístěno nad námi, působí zhora a získává nad námi převahu. Stejný prostorový obraz také používáme u předložkových spojení s předložkou pod. Například, když je někdo pod dohledem, pod vlivem nebo pod tlakem. Předložka pod ale nemusí nutně vyjadřovat jen negativní skutečnosti. Můžeme také být pod ochranou nebo se ukrýt pod něčími křídly. Pomocí odkazu prostorovému uspořádání jevů pod a nad něčím, tak jazykově vyjadřujeme své pocity a prožívání, které mohou být i u příbuzných slov velmi rozdílné, jako třeba v případě slov podmanivý a podmanici.
2: Snad byl dnešní jazykový koutek poutavý nebo dokonce okouzlující, tedy podmanivý. Doktorka Ružena Písková, nashledanou.
3: Nashledanou. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Po celém Česku komisaři pokračují ve sčítání volebních hlasů. Neznámý útočník v Plzni u Boleveckého rybníku napadl mladou ženu, pátra po něm policie. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne u poslechu zpráv přeje Kateřina Jiřincová. Komisaři v Česku pokračují ve sčítání hlasů. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Na většině míst Plzeňského kraje je sečteno zhruba 50% hlasů. Vítěze voleb už znají v některých menších obcích regionu, například v Benešovicích na Tachovsku, v Poběžovicích na Domažlicku, v Ejpovicích na Rokycansku nebo třeba Pňovanech na severním Plzeňsku. Další výsledky sčítání uslyšíte průběžně v našem vysílání. Policisté pátrají po útočníkovi, který dnes v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. S vážným bodným poraněním v oblasti zad je záchranáři převezli ve stabilizovaném stavu do plzeňské fakultní nemocnice. Jak k napadení došlo, upřesňuje policejní mluvčí Dagmar Mivková.
2: Okolo 13. hodiny jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem, který za ní měl jet na jízdním kole. Pachatel z místa události ujel. Na místo ihned vyjelo několik hlídek policistů, kteří po pachateli intenzivně pátrají.
0: Rokycany čekají na vydání územního rozhodnutí k přepracovanému projektu protipovodňové ochrany města. Měla by být šetrnější k přírodě. Původní plán povodí Vltavy před lety narazil na odpor veřejnosti.
3: Rokycanská radnice proto nechala vypracovat novou studii i projektovou dokumentaci, které mají břehy Klabavy a Holoubkovského potoka víc otevřít lidem a počítají i s rekreačním využitím. V Rokycanově ulici má podle studie vzniknout park s novou lávkou pro pěší, pobytovými schody i náhradní výsadbou za vykácené stromy. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Nová cyklostezka z města Touškova do Malesic je před dokončením a hotová má být do konce letošního října. Mikroregion Touškovsko tam staví přes 2 kilometry dlouhou trasu s asfaltovým povrchem, který je dimenzovaný i pro těžkou zemědělskou techniku. Podle webu města Touškova projekt za 8,5 milionu korun financuje Plzeňský kraj.
3: Příprava nové trasy začala opravou lávky přes mži a vyžádala si dohody se všemi soukromými vlastníky pozemků. Součástí stavby jsou i dvě odpočívadla. V příštím roce má na novou cestu navázat i lávka u Malesického mlýna, která propojí trasu přímo z Plzní. Z města Touškova Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
0: Plzeňští fotbalisté hrají v 10. kole šance ligy proti Mladé Boleslavi. Po prvním poločase Plzeň vede 2-0.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku zmenšená oblačnost, k ránu od západu přibývání oblačnosti, lokálně přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Stavební práce omezují provoz v Kyšicích na Plzeňsku, v ulicích Dýšinská a Náves. Místem se projíždí Kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do 16. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Máme 4 minuty po 16. hodině. V Plzeňském kraji je sečteno v tuhle chvíli skoro 40% okrsků. Volební účast je něco přes 50%. Volební výsledky můžete sledovat také na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. No, za pár minut už budeme telefonovat v našem sobotním odpoledním vysílání s politologem, abychom ten dosavadní průběh letošních komunálních voleb okomentovali.
1: Volby 2026. Český rozhlas Plzeň.

Sledujeme volby do obecních zastupitelstev a také části Senátu a za chviličku po písničce se také spojíme s politologem Ladislavem Cabadou a společně probereme možný povolební vývoj v krajském městě v Plzni. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 4 minuty bude 16:45. Přejeme vám krásné sobotní odpoledne a příjemný poslech.

0: Volby 2026.
1: Něco málo přes 2 hodiny sčítají komisaři výsledky letošních komunálních voleb a také voleb do třetiny Senátu. My se teď zaměříme na Plzeň, a to společně s politologem Ladislavem Cabadou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Na konečné výsledky si ještě budeme muset nějakou dobu počkat. Zajímá mě tedy nejprve váš pohled nebo hodnocení těch uplynulých 4 let. Jak si v nich koalice složená z hnutí ANO, Pirátů, STAN a hnutí pro Plzeň vedla? Zaznamenal jste tam nějaké třecí plochy?
2: Tak v zásadě uvnitř té koalice nějaké dramatické třecí plochy nevznikaly. Bylo vidět, že v tom konečném sebehodnocení, které nabídla ta radniční koalice, byla určitá souhra. ANO zdůraznilo témata investic, bezpečnostní záležitosti, omezení hazardu, které bylo prezentováno jako velký úspěch. Piráti vyzdvihli samozřejmě městské bydlení, protože je to i celostátní téma. A STAN zase třeba cyklistiku nebo zeleň, a pro Plzeň zdůraznila, že se podílela na všech těchto aktivitách. Čili ty strany se pochválily. Řekl bych, že tam docházelo k drobným sporům. Viditelný byl spor třeba o to, jakým způsobem finalizovat úpravu americké třídy. To znamená, že ten původní projekt sklidnění té třídy byl kritizován, zejména hnutím ANO. Diskutovala se zase návrat automobilů na tu americkou třídu, což se nicméně nestalo. A dokonce i primátor připouštěl, že není spokojen s tím řešením. Čili ne všechno šlo hladce, nicméně nějaké vážné disonance uvnitř té koalice nebyly.
1: Je podle vás reálné, že tahle koalice bude pokračovat i po volbách ve stejném složení?
2: To je vždycky velká otázka. Samozřejmě teorie koalic říká, že nejlepší je taková koalice, která má co nejméně partnerů.

0: všichni od celostátní úrovně našli cestu ke spolupráci s hnutím ANO jak na, jak na kraji, tak i ve městě Plzeň, tak si myslím, a ta flexibilita třeba, toho uskupení pro je tak velká, že je poměrně velká šance, že pokud získají na poloviční většinu v té nové sestavě plzeňského zastupitelstva, budou uvažovat o obnovení té koalice.
1: Ještě pojďme zmínit, že novým subjektem je Chceme Plzeň, složená z TOP 09, nezávislých a zelených, v čele s někdejším náměstkem primátora pro dopravu Michalem Vozobule. Na kandidáce jsou ale i další známé regionální osobnosti. Má tahle koalice šanci uspět a získat nějaká křesla v plzeňském zastupitelstvu?
0: Tak v zásadě TOP 09 byla zastoupena i v tom zastupitelstvu, které končí. Tohle je jedna z těch rozšířených aliančních kandidátních listin. My jsme i v minulosti viděli, že typicky plzeňští zelení tak putovali po těch kandidátních listinách. Vždycky se tam nějakým způsobem profilují i ty nezávislé osobnosti. Velmi často v těch po sobě jdoucích volbách i na různých kandidátních listinách. Čili já bych řekl, že ten potenciál té kandidátní listiny bez pochyby je překročit volební práh a vstoupit do toho zastupitelstva. Je pak velká otázka, jak výrazný bude ten volební zisk. Nemyslím si, že bude někde na úrovni třeba 15 nebo dokonce 20%. Spíše by bylo velkým úspěchem dostat se na dvouciferná čísla. Ale samozřejmě se může stát to, a navazuji na tu předchozí odpověď, že ta současná radniční koalice nebude disponovat většinou a bude nutně potřebovat nějakého dalšího partnera, anebo skutečně dojde i k tomu, že se ta současná radniční koalice může ocitnout v menšině, nebo že dojde k nějakému přeskupení těch spoluprací v rámci nové koalice.
1: To byl politolog Ladislav Cabada. My se společně uslyšíme zhruba za nějaké 3 hodiny. Uvidíme, jestli už se budeme opírat o konečné výsledky, nebo jestli se k něm alespoň budeme blížit. Zatím díky za vaše hodnocení. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a sobotní povolební vysílání. V plzeňském kraji je aktuálně sečteno skoro 48% okrsků, volební účast 50,5%. Ještě jednou se pojďme vrátit k té velké plzeňské radnici. Post primátora obhajuje v Plzni Roman Zarzický z hnutí ANO. Před 4 lety sice skončilo těsně druhé, ale získalo stejně mandátu jako vítězná koalice Spolu a po volbách se do koalice spojilo se STAN a Pro Plzeň. Kromě zmíněných stran a hnutí se do 47 členého zastupitelstva dostali ještě zástupci SPD a Pirátů. To jsou volby, které proběhly před 4 lety. Na ty aktuální výsledky v Plzni si ještě počkáme. A za chviličku další krátké zprávy.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň 16:31.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Dobré odpoledne. Sčítání hlasů jak v senátních, tak v komunálních volbách stále probíhá. Co se týká voleb do Senátu, tak v obvodu číslo 3, který zahrnuje Chebsko a Tachovsko, zatím zaznamenávají největší úspěch Miroslav Plevný, 60-letý senátor a vysokoškolský profesor z Chebu, kandidující za STAN, a Sandra Coukerník, 41-letá manažerka a filantropka z Chodové plané, kandidující za ANO. Zatím mají 35, respektive 33% hlasů, což je přibližně náskok 25% na dalšího z kandidátů. Sečteno je tam ale stále jen 28% hlasů. Ze senátního obvodu číslo 9 Plzeň město zatím podle webu Českého statistického úřadu žádná data nejsou. Celorepublikově by po sečtení pětiny okrsků adepti ANO aktuálně postoupili ve 14 senátních obvodech, STAN v 9 a ODS v 6. Několik voličů, kteří chtěli v Česku hlasovat v senátních volbách, nemohlo svůj hlas odevzdat. Byli totiž od loňska zapsaní ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských úřadech v zahraničí. Hlasovat tak mohli jen v komunálních volbách. Podle ministerstva vnitra na to ale všichni lidé zapsaní pro volbu ze zahraničí byli upozorněni. V komunálních volbách je v Plzeňském kraji aktuálně sečteno 50% hlasů a účast dosahuje 50%.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
0: Sledujeme sčítání hlasů. V Klatovech se o přízeň voličů ucházelo 6 stran, hnutí a sdružení. Kolik už je sečteno okrsků a jak vypadají průběžné výsledky voleb, nám za pár minut řekne naše reportérka Jitka Englová.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, speciální volební studio. Pojďme ještě na chviličku k senátním volbám. O senát ve volebním obvodě číslo 9 Plzeň město usiluje 8 kandidátů, o 2 víc než v roce 2020. Senátní obvod zahrnuje okres Plzeň město bez okolních obcí a také bez městského obvodu Plzeň 2 Slovany. Mandát obhajuje občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je senátorem 2 volební období. Naopak už nekandidoval na post starosty obvodu Plzeň 2, který vedl od roku 1998. Dívám se na aktuální výsledky sčítání v senátních volbách Plzeň město necelé 1%. Za chviličku hned po písničce Marka Ztraceného se podíváme na komunální volby do Klatov.

0: dědě.
1: Volby 2026.
2: 27 nových členů zastupitelstva volili lidé v Klatovech. Na výběr měli ze 6 kandidátních listin. Od roku 1994 všechny komunální volby ve městě vyhrála ODS. Jestli to na vítězství vypadá i tentokrát, sleduje naše reportérka Jitka Englová. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak v Klatovech je aktuálně sečteno zhruba 42% okrsků. Je tady 6 kandidátních listin a podle těch předběžných výsledků má ODS kolem 29 nebo přes 28% a je tedy zatím na prvním místě. Druhé následují nestraníci pro Klatovy se zhruba 21%. Třetí je aktuálně hnutí ANO z 22 nebo z 22%, no a 7% má zatím SPD a poslední kandidující, tedy hnutí Stačilo, má aktuálně 2,5% hlasů. A jen ještě upřesním, že v Klatovech má zastupitelstvo 27 členů a současnou koalici tvořila ODS, ANO a s nestraníky pro Klatovy.
2: Pokud se podíváme na další obce a města v okrese Klatovy, jaký tam byl, Jitko, o volby zájem?
3: Tak moc finálních výsledků v regionu ještě není. Za zmínku stojí možná Sušice, kde také od komunálních voleb v roce 1994 vždy vyhrávala ODS a tam tedy zatím při průběžném sečtení výsledků není na prvním místě. Aktuálně je tam sečteno kolem 37% okrsků a ODS má zatím kolem 24% a je tedy na druhém místě za hnutím Generace se zhruba 30%. Zajímala jsem se i o Kolinec, konkrétně o to, jestli se tam nějak projeví, že Městys pro tyto volby snížil počet volebních okrsků z 8 na 3. V komunálních volbách v roce 2022 byla volební účast přes 41%. Teď už je tam tedy kompletně sečteno a účast byla přes 39%, takže žádný velký propad v účasti to není. Pro úplnost v obci byly 3 kandidátky a 93% hlasů získalo Sdružení nezávislých kandidátů v čele se současným starostou Pavlem Princem a v 15 členem zastupitelstvu usedne i jeden kandidát. KSČM.
2: Volby nejenom na klatovskou radnici, ale obecně v klatovském okresu sleduje Jitka Englová. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Podíváme se na aktuální výsledky voleb do zastupitelstva města Plzně, sečteno 4,5% okrsku, volební účast 39%, vedou zatím ANO 2011 a nezávislých 31%, Starostové a nezávislí jsou druzí téměř 18% a ODS má něco přes 16% a zatím průběžně na třetím místě. Za 4 minuty bude 17 hodin, počkejte si na aktuální zprávy. Tady je Český rozhlas Plzeň.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Po sečtení třetiny okrsků v obecních volbách vedla ze stran KDU-ČSL před STAN a ODS. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo je přes 100 000 lidí. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa v Baku. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 14 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tady další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení třetiny okrsků po počtu získaných mandátů stále KDU-ČSL, následovaná hnutím STAN. Třetí byla ODS, za ní hnutí ANO a za ní sociální demokracie. Nejvíc zastupitelských křesel tradičně držela nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Vyplývá to z údajů na volebním serveru. Podle průběžného sčítání má zatím ANO postupující ve 13 senátních obvodech, STAN v 9, ODS v 7. Chyběly výsledky z pražských a brněnských obvodů. Například v obvodu Plzeň město zatím vede Karel Řehka za STAN před Lumírem Aschenbrennerem z ODS a Lucií Kantorovou za ANO. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potíži, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
2: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
1: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. DIA tehdy špatně odhadla zájem. 9 křižovatek v Plzni doplní do konce roku nové moderní technologie. Umožní přednostní průjezd jednotek integrovaného záchranného systému. Úpravy se týkají například křižovatek Americká, Anglické nábřeží nebo Jízdecká, Pobřežní. Město za úpravy zaplatí 27 milionů korun. Co přesně se bude na křižovatkách měnit, upřesňuje mluvčí plzeňské radnice Barbora Hajková.
3: Začínáme vyměňovat stávající staré křižovatkové řadiče za nové sled návěstidly, umožňující připojit videodetektory i takzvané RSU jednotky, zajišťující komunikaci křižovatky s vozidly MHD, IZS i s dalšími vozidly vybavenými příslušnou technologií. Sport.
1: Judista Lukáš Krpálek má bronz z mistrovství světa. V utkání o třetí místo porazil Fina Pumalainena. Česko podruhé získalo na jednom mistrovství světa dvě medaile. V 10. kole fotbalové šance ligy plzeňští fotbalisté porazili Mladou Boleslav 3-0. Plzeň zvítězila po třech kolech, Boleslav prohrála po druhé v sezóně. Počasí. V noci bude zpočátku zmenšená oblačnost, k ránu od západu přibývání oblačnosti, lokálně přeháňky nebo déšť. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila mezi Mirošovem a Kamenným újezdem na Rokycansku u odbočky na Novou Huť. Na místě zasahují všechny záchranné složky, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Neustále pro vás sledujeme průběžné výsledky komunálních i senátních voleb. Na řadě míst hlasovali voliči také v referendech týkajících se stavění větrných elektráren. V našem regionu se jednalo o Kralovice, Žihly a Kožlany na severním Plzeňsku a také Měčín na Klatovsku. Aktuální informace o průběžných výsledcích referend přineseme už za pár minut. Iva Kokešová vám 5 minut po 17. přeje krásné sobotní odpoledne.
0: Volby 2026. Musíme.

Posloucháte volební studio Českého rozhlasu Plzeň. Za 2 minuty bude 17:45. Dáme v tuto chvíli před referendy o větrných elektrárnách přece jen přednost Senátu. V našem povolebním speciálu sledujeme i volby do Senátu, které se v plzeňském kraji týkají 2 okrsků. Pavel Hala připravil podrobnější informace a přineseme vám je už po písničce.

0: Volby 2026.
1: Máme čtvrt na šest s průběžnými výsledky v senátních volbách. V Plzeňském kraji je teď ve studiu redaktor Pavel Hala. Dobrý den.
2: Hezký podvečer. Souběžně s komunálními volbami probíhají také volby do třetiny senátu parlamentu České republiky. V Plzeňském kraji se to týká volebního obvodu číslo 9 Plzeň město, které tvoří centralizované obvody Plzeň 1 Lochotín, Plzeň 2 Slovany, Plzeň 3 Bory, Lochotín centrum, Plzeň 4 Doubravka. Druhý senátní okrsek zasahující do našeho kraje, tedy do Plzeňského kraje, je volební obvod číslo 3 Cheb. Jehož součástí je celý okres Tachov.
1: Tak pojďme tedy na průběžné výsledky. O senátorské křeslo v krajském městě usiluje celkem 8 kandidátů. Jak to průběžně vypadá?
2: Než se dostanu opravdu k těm, řekněme, pomyslným prvnímu, druhému a třetímu místu, k těm místům, tak shrnu, kdo vlastně se o senátorské křeslo v Plzni uchází. Lumír Aschenbrenner s ODS podporou TOP 09 a Koruny České, to je stávající senátor a dlouholetý starosta Plzně Slovan, který tedy obhajuje mandát. Potom Lucie Kantorová z ANO, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství. Také Karel Řehka, který kandiduje s podporou STAN, armádní generál v záloze. Dále Bohumír Janský z uskupení SEN 21. Daniela Pouskova z Pro Plzeň, lékařka, Julius Líška z SPD, Jiří Valenta za KSČM a Jaroslav Novák za uskupení nebo hnutí Jasan. A teď už k těm průběžným výsledkům, které mohou také naši posluchači sledovat na portálu nebo na webu irozhlas.cz. Sečteno v Plzni je celkem 5% zatím a výsledky jsou následující. Na prvním místě je zatím s necelými 32% Karel Řehka za STAN, na druhém místě Lucie Kantorová za ANO a na třetím místě stávající senátor Lumír Aschenbrenner za ODS.
1: Tak a teď se pojďme věnovat tomu obvodu číslo 3, Cheb. Jaké tam máme kandidáty? Představme si je.
2: Ano, na Chebsku a Tachovsku kandiduje 7 kandidátů. Miroslav Plevný ze STANu, to je stávající senátor a vysokoškolský profesor na Západočeské univerzitě.

0: místě je Sandra Miroslav Plevný za STAN, na druhém místě s 30% Sandra Coukerník a na třetím místě s necelými 13% Štěpánka Černá za VOK. Ještě jednou připomenu, že i naši posluchači mohou průběžné výsledky sledovat na webu irozhlas.cz.
1: Ano, anebo také na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň, plzeň.rozhlas.cz, můžete si vybrat. To byl Pavel Hala se senátními volbami, respektive s průběžnými výsledky. Uslyšíme si, Pavle, asi za půl hodinky a budeme se bavit o těch místních referendech, v kterých obyvatelé rozhodovali o větrných elektrárnách.
0: Ano.
1: Tak těšíme se na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, speciální volební vysílání za 8 minut bude 17:30. Pojďme se ještě jednou podívat na průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Plzně. Sečteno 10,5%, volební účast bezmála 39%. Na prvním místě zatím hnutí ANO a nezávislí skoro 32% hlasů. Na druhém místě jsou průběžně Starostové 18,5%. Na třetím místě je Občanská demokracie. Demokratická strana skoro 15%, dvojciferný výsledek má zatím průběžně také pro Plzeň. S podporou lidovců je to 11,5%. Samozřejmě, že komunální volby, ale také senátní volby pro vás sledujeme dál a za chviličku v 17:30 přineseme další krátké volební zprávy. Přejeme krásný podvečer a příjemný poslech.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl šesté.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Pěkný den. Celou republikově je sečteno už 50% okrsků v komunálních volbách a 49% v senátních volbách. V senátním volebním obvodu číslo 3 Cheb, který zasahuje i na Tachovsko, má zatím stále velký náskok kandidát za STAN Miroslav Plevný spolu s kandidátkou za ANO Sandrou Coukernik. Mají 36, respektive 30% hlasů. Na třetím místě je pak aktuálně Štěpánka Černá z volby pro kraj s 12%. Sečteno je tam 50% hlasů. V senátním volebním obvodu číslo 9 Plzeň město jsou zatím data z mnohem menšího množství okrsků, je to přibližně 7%, a na prvních třech místech se zatím drží Karel Řehka za STAN, Lucie Kantorová z ANO a dosavadní senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. Celorepublikově ze stran kandidujících samostatně vedla v obecních volbách i po sečtení třetiny okrsků podle počtu získaných mandátů KDU-ČSL, následovaná hnutím STAN. Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vedou v obecních volbách v Rokycanech rokycanští patrioti s téměř 35% hlasů. Následují ANO a nezávislí. V Klatovech vede zatím ODS se ziskem téměř 29% před kandidátkou STAN a nezávislých. Ta má skoro 22%. V našem regionu se konalo také několik referend ohledně možné výstavby větrných elektráren. O nich se hlasovalo v Kralovicích, Žihli a Kožlanech na severním Plzeňsku a v Měčíně na Klatovsku, a výsledky referenta ale budou známé nejspíše až po dokončení sčítání hlasů z voleb komunálních.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

Posloucháte Český rozhlas z Plzeň, speciální volební vysílání. Za 6 minut bude 6:45. Pojďme se teď také podívat, jak vypadají průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Nýřany, které jsme v našich předvolebních speciálech také podrobně sledovali. To je ten okres Plzeň Sever. Je tam sečteno 89% okrsků, volební účast 34%. No a zatím průběžně vede Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2026. Mají skoro 46%. Druzí jsou Společně pro moderní Nýřany 36%. Na třetím místě nezávislé Nýřany s podporou SPD skoro 17%. Takže takhle vypadá zatím průběžně. Nýřanská radnice ještě samozřejmě není sečteno 100% okrsku. No a za chviličku se v našem volebním vysílání už budeme věnovat, tak jak jsme slibovali, těm obecním referendum, která proběhla na severním Plzeňsku a také na Klatovsku. Po

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za minutu bude 6:45.
1: Volby 2026.
0: Volební komise v kraji sčítají hlasy už téměř 4 hodiny a v menších obcích se sčítání místních referent pomalu blíží do finále. Na severním Plzeňsku, v Kralovicích, Kožlanech i v Žihli a stejně tak v Měčině na Klatovsku. Místní referenda sleduje redaktor Pavel Hala. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer. Tak oficiální a konečné výsledky budeme opravdu znát až pozdě večer, ale už teď se ohlížíme za tím, co celé hlasování vlastně provází. A co ta místní referenda vyvolalo. Zájem lidí byl v místních referendech, tak jak jsem v průběhu dne sledoval situaci, obrovský, hlavně tam, kde se rozhodovalo o velkých větrných elektrárnách. V Kralovicích chystal soukromý investor 2 větrné elektrárny. Loni tu sice prošla těsná anketa pro jejich stavbu, ale lidé si peticí vynutili řádné referendum, které proběhlo právě dnes. V Žihli na severním Plzeňsku tam chce stavět společnost ČES 2 200-metrové větrníky u Hluboké. Vedení obce sice lákali milionové kompenzace, místní iniciativy se ale spojily a vyvolali také hlasování v místním referendu. No a v Kožlanech na severním Plzeňsku plánovala firma až 3 větrné elektrárny, přičemž situaci na místě komplikovalo i blízké záložní vojenské letiště nebo ochranné pásmo Národní kulturní památky Mariánská Týnice.
0: Severní Plzeňsko ale nepatří do státem vybraných takzvaných akceleračních zón. Pojďme si jednotlivé lokality, Pavle, probrat detailněji.
2: Nepatří a přesto, jak je vidět, tak investory tohle území láká. Žádná z těchto obcí neleží ve státem schválených akceleračních zónách, takže investoři to tady mají těžké, nemají totiž šanci stavět ve zrychleném režimu a podléhají klasickému dlouhému řízení, včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvaný proces EIA. Kromě těchto tří míst na severním Plzeňsku se dnes o větrnicích rozhodovalo také v Měčíně na Klatovsku, ale teď už opravdu nezbývá, než čekat do večerních hodin, protože tak, jak jsem zjišťoval u jednotlivých volebních komisí, tak strašně záleží na tom, jak rychle se sečtou výsledky komunálních voleb a pak teprve přichází na řadu sčítání těch jednotlivých hlasů a vyjádření obyvatel v těch místních referendech. Aby byla, jenom připomenu, referenda pro vedení měst a obcí závazná, tak musí k urnám dorazit minimálně 35% zapsaných voličů a alespoň 25%, tedy čtvrtina všech obyvatel s právem volit, se musí vyslovit pro tu jednu nebo druhou variantu ano, ne, větrníky ano, ne.
0: Jak jsi tedy řekl, aby byla referenda platná, musí se zúčastnit 35% zapsaných voličů. Co to přesně znamenalo v praxi? Máš nějaká konkrétní čísla?
2: Mám konkrétní čísla například právě na tom severním Plzeňsku, kde se to týká hned 3 měst a obcí. To znamenalo minimálně 916 lidí v Kralovicích, 419 v Kožlanech a 380 v Žihli.
0: Tak a pojďme ještě krátce na to Klatovsko. Místní referendum k případné výstavbě větrných elektráren se konalo v Měčíně.
2: Ano, Měčín je čtvrtou obcí v Plzeňském kraji, kde lidé hlasovali o případných větrných elektrárnách. Zájem o stavbu tam projevil investor na základě předběžných nabídek. Radnice vyhlásila referendum na základě živelné ankety obyvatel, aby získala jasný mandát pro další vyjednávání s případným investorem větrných elektráren. Výsledky referend samozřejmě přineseme v našem zpravodajství, jakmile budou známé.
0: Pavel Hala byl ve studiu, díky za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
4: Komise dál sčítají hlasy z komunálních a senátních voleb. Čila na Rokycansku dál vede ve volební účasti. Řidiče v Terešovské Huti na Rokycansku čekají o víkendu dopravní komplikace. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezký podvečer vám přeje Kateřina Jiřincová. Komise dál sčítají hlasy z komunálních a prvního kola senátních voleb. Například v Plzeňském kraji v obecních volbách v Klatovech zatím vede ODS těsně před hnutím Klatovy 21. V Rokycanech vyhrávají rokycanští patrioti před ANO a nezávislými. V Domažlicích má nejvíc hlasů v tuto chvíli strana ANO, následuje Sdružení pro město Domažlice. A v Plzni vede ANO, druhý je STAN a třetí ODS. Oba volební dny se obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nedovolené agitace a nevhodné chování voličů i komisaře. První výsledky byly známé 28 minut po uzavření volebních místností. Je to o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Nejrychlejší komise je z Miskovic na Kutnohorsku. Spočítat museli 343 hlasů.
5: Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Mezi regiony nejrychleji sčítají Plzeňský kraj a Vysočina. Poslední je jako vždy Praha. Jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Čile na Rokycansku. K urnám tentokrát dorazilo 680% voličů, přesně 18 z 21. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku museli komisaři kromě dokladů lidem kontrolovat i volební lístky. Části voličů totiž přišly chybně natištěné. Na zadní straně byly kandidátky pro Kobeřice na Opavsku. Podle dat Českého statistického úřadu je ale zatím většina odevzdaných hlasů v pořádku. Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Řidiči v Terešovské Huti na Rokycansku musí ode dneška až do pondělí počítat s dopravním omezením. V obci platí snížená rychlost na 30 km v hodině. Důvodem je natáčení filmového dokumentu. Dopravu budou na místě řídit kyvadlově.
6: V případě potřeby filmařů bude doprava na nezbytně nutnou dobu zastavená úplně. Na bezpečnost silničního provozu budou dohlížet výstražně označení pracovníci. Dopravní omezení bude v nepřehledných zatáčkách a řidiči by proto měli úsekem projíždět opravdu opatrně. Z Terešovské Huti na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Plzně v 10. ligovém kole porazili doma Mladou Boleslav 3-0. Viktorie v nejvyšší soutěži zvítězila po třech zápasech a je na 10. místě neúplné tabulky. V dalších dnešních zápasech Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. Před malou chvílí proti sobě ještě nastoupili hráči Bohemians a Baníku Ostrava. Počasí. V noci bude zpočátku zmenšená oblačnost, k ránu od západu přibývání oblačnosti a lokálně přehánky nebo déšť. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer ustávání srážek i ubývání oblačnosti místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré. A biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda osobního auta se stala na sjezdu z dálnice D5 na Starý Plzenec nedaleko kruhového objezdu. Na místě je policie. Další havárii osobního auta na dálnici D5 šetří policisté na exitu 76 na Plzeň Černice. Dejte tam pozor. A bouralo se ještě na Rokycansku mezi Mirošovem a Kamenným újezdem. I tam je policie, projížděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
2: Stále pro vás sledujeme sčítání hlasů v letošních komunálních volbách a senátních volbách a pochopitelně nás zajímají i první reakce politických stran. Už za chvilku se proto vypravíme do volebních štábů stran a hnutí, které jsou v Plzni součástí vládnoucí koalice, tedy za Piráty a hnutím pro Plzeň. Ještě aktuální čas máme 5 minut po 18. hodině. Přejeme dobrý večer.
3: Volby 2026. Český rozhlas Plzeň a Iva Kokešová.

Tady je Český rozhlas Plzeň, volební speciál 11 minut po 6. hodině. Ještě než se podíváme do některých plzeňských volebních štábů, pojďme se podívat na průběžné výsledky komunálních voleb do zastupitelstva města Plzně, sečteno 30,5% okrsků. V tuto chvíli na prvním místě ANO 2011 a nezávislých skoro 35%. Starostové a nezávislí jsou druzí 16%. 13,5% má na třetím místě Občanská demokratická strana, skoro 11% na čtvrtém místě v tuto chvíli pro Plzeň s podporou lidovců a Chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a zelených má 8,5%. Je ještě potom následována Českou pirátskou stranou 5%, SPD Trikolora a pro s podporou přísahy toto hnutí má bezmála 5%. No a za chviličku, jak jsem říkala, s našimi redaktory do některých volebních štábů. Počkejte si na to. Jenom 2 minutky.

0: Volby 2026.
1: Zůstane v Plzni ve vedení města koalice ve stejném složení i po letošních volbách? Odpověď dají až následná jednání, ale pochopitelně bude záležet na tom, kolik hlasů jednotlivé strany nebo hnutí získají. My vám teď nabídneme pohled do dvou volebních štábů současné vládnoucí koalice v Plzni. Nejprve míříme do sídla Pirátské strany, kde je reportér Jan Markup. Dobrý večer.
2: Hezký podvečer. Tak já jsem nakonec zamířil mezi starosty, kteří sledují ty průběžné výsledky tady v besedě. Už nějakou tu dobu začaly se scházet okolo 17:30, kdy jsem dorazila taky jednička na kandidánce, což je Aleš Tluar. Teďko všichni sedí v kavárně a rozebírají ty průběžné výsledky. Těch 19%, které měly po sečtení pravda nějakých 5% okrsků, považovali za velice luxusní výsledek, jak se Ivo teď před chvíli říkala, aktuálně je to o něco méně, ale podle Tolara cokoliv okolo 15% bude pro starosty velmi dobré. Kdo bude tady v Plzni vítězem, je podle Tolara jasné, bude to prý hnutí ANO, kterému taky po sečtení 50% už dopředu pogratuluje. Samozřejmě mě zajímalo, co bude po oznámení těch konečných výsledků. Starostové jsou prý ochotni jednat téměř se všemi, kromě SPD a motoristů. S novou koalicí chceme Plzeň, tvořenou TOP 09, zelenými a nezávislými, tak tam prý existují určité programové schody, jako je doprava a bytová výstavba, ale koaliční potenciál pro další strany je prý podle Tolara malý. Ptal jsem se i na možnost, o které se tady v Plzni spekuluje, že by se na vládě domluvilo hnutí ANO a ODS, a tedy bez starostů. Ta reakce Aleše Tolara byla pochopitelná, on by si takovou variantu nepřál, i když vnímal během toho posledního roku vládnutí na radnici jemné rozkoly. To bude tady dál v besedě. Po 19. hodině se starostové uzavřou v atriu, které mají pronajaté, no a pak začnou tu nastalou situaci a ty výsledky řešit.
1: Takže to byl Jan Markup z volebního štábu starostů a nezávislých. No a teď vám nabídneme první reakce hnutí pro Plzeň. Ve volebním štábu je Petra Kosová. Dobrý večer.
3: Dobrý podvečer, já zdravím z bowlingového centra Lucerna v Plzni Doubravce, kde právě sleduje volební výsledky právě tým Hnutí pro Plzeň, které šlo letos do voleb s podporou KDU ČSL. V těch minulých komunálních volbách získalo pro Plzeň 9,81% hlasů a s nimi 5 mandátů, a tedy stalo se součástí té koalice ve vedení města. Nyní se čísla pohybují okolo 10-11%, někteří členové štábu hovoří o infarktové situaci, nicméně je to mírně nad ten předchozí výsledek a jednička na kandidátce pro Plzeň, současný radní pro sport, mládež a tělovýchovu Tomáš Morávek, říká, že stále doufá v ten zisk co největšího počtu mandátů. No a ptala jsem se, jak si představují to budoucí uspořádání. Oni říkali, že by byli rádi dál v koalici s těmi současnými partnery, kteří jim vyhovují. Drží palce Pirátům, kteří se ještě donedávna drželi pod tou 5% hranicí. Nicméně podle něj je hnutí pro Plzeň otevřeno v tuto chvíli vyjednávání s kýmkoliv.
1: Do volebního speciálu Českého rozhlasu Plzeň se přihlásila Petra Kosová. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a jeho speciální volební vysílání za 5 minut bude 6:30, když se teď na chviličku podíváme obecně na volby v celé České republice, tak je sečteno bezmála 73% hlasů. Volební zprávy přineseme zase v půl a to už bude za pár minut. Iva Kokešová je stále za mikrofonem, přeji vám hezký sobotní večer. Příjemný poslech, jsme rádi, že nás posloucháte.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, za minutku bude 6:30.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Pěkný podvečer. Už 4,5 hodiny sčítají komisaři po celém Česku hlasy odevzdané v komunálních volbách. K urnám podle průběžných výsledků dorazilo necelých 50% voličů. Nejvíc mandátů mají po asi polovině sečtených okrsků nezávislí kandidáti. Ze sněmovních stran zatím největší podporu v obcích získalo KDU-ČSL, pak Starostové a na třetím místě je průběžně ODS. Do výsledků se ale zatím promítly hlavně hlasy z menších obcí. V Plzni podle průběžných výsledků vede ANO s téměř 35% hlasů. Na druhém místě je STAN, který má 16%, a třetí je ODS s 13%. Co se týká senátních voleb, tak v obvodu Cheb zatím stále vede Miroslav Plevný za STAN. Do druhého kola pravděpodobně půjde spolu s kandidátkou za ANO Sandrou Coukerník. Třetí je aktuálně Štěpánka Černá z Volby pro kraj. Sečteno je 64% hlasů. V senátním obvodu Plzeň město se s přibývajícími sečtenými okrsky pořadí na prvních třech příčkách změnilo. Aktuálně je na prvním místě Lucie Kantorová z ANO, druhý Karel Řehka za STAN a třetí Lumír Aschenbrenner za ODS. Pravděpodobně hned první kolo bude stačit řediteli Strakonické nemocnice Tomáši Fialovi za Naše Česko, aby obhájil senátorský post. S převahou porazil Janu Hrdinovou z KDU-ČSL i Miroslava Ušatého za Svobodné, SPD a Trikolóru. Nejrychlejší volební komisi letos měli v Miskovicích na Kutnohorsku, uvádí to Český statistický úřad, který dostal výsledky z Miskovic 28 minut po uzavření volebních místností. Následovaly je Lovčovice na Třebíčsku a Hvožďany na Domažlicku. Statistici letos první čísla zveřejnili o minutu dřív než v předchozích komunálních volbách. Na webu byly k dispozici přesně v 14:30.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

Přejeme vám stále krásný sobotní večer. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a náš volební speciál. Sledujeme pro vás sčítání hlasů v letošních komunálních a senátních volbách a pochopitelně nás zajímají i reakce politických stran na průběžné výsledky. Před 20 minutami jsme byli ve volebních štábech pro Plzeň a STAN a za chvíli se vypravíme do volebních štábů dalších stran a hnutí. Spojíme se s redaktory, kteří jsou ve štábech hnutí ANO a také Občanské demokratické strany. Bude to už za pár minut.

0: Volby 2026.
1: S největší pravděpodobností v Plzni vyhraje volby hnutí ANO. Ale jaké bude složení nové koalice, to odpověď dají až následná jednání. Pochopitelně bude záležet na tom, kolik hlasů jednotlivé strany nebo hnutí získají. My vám teď nabídneme pohled do dalších dvou volebních štábů. Nejprve míříme právě do sídla hnutí ANO, kde je reportér Lukáš Milota. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tak já jenom připomenu aktuální informace, že sečteno je 47% okrsků. Aktuálně tedy, jak už si řekla, je ve vedení hnutí ANO 2011, které kandidovalo s nezávislými kandidáty, má přes 34%, tedy naprostou dominanci. Na druhém místě jsou Starostové a nezávislí prozatím s necelými 17%, pak je ODS s necelými 14% a do zastupitelstva ještě také v tuto chvíli míří pro Plzeň s podporou lidovců z více než 11%. Koalice Chceme Plzeň z více než 8%. No a teď ještě těsně aktuálně, tak jsou tam Piráti, kteří překračují tu 5% hranici. Já jsem tady v kavárně v Sedláčkově ulici, kde má ten volební štáb, společně tady sledují výsledky představitele hnutí ANO. Jsou tady opravdu ty špičky. Ano, v Plzni je tady primátor Roman Zarzický a další jeho kolegové, Starostové obvodu. Mluvil jsem s primátorem, tak řekl, že si váží toho, že lidé šli k volbám. Děkuje všem, kteří volili právě hnutí ANO a v tuhle chvíli tak je otevřený tomu jednání s jednotlivými dalšími subjekty, které se dostanou do zastupitelstva. Říkal, že měli dobrou spolupráci v té současné koalici, nicméně už ho kontaktují i někteří další případní možní partneři, pokud to tak dopadne, jak to teďko vypadá. Také řekl, že bude preferovat to, aby nejprve byla dojednána koalice na městě, na magistrátu a potom teprve se budou dojednávat koalice v jednotlivých obvodech. Rád by měl stabilní koalici, která prosadí maximum toho programu. Jaká je tady nálada? No, já jsem teďko před tou kavárnou, je tady uzavřená společnost, ale vidím tady takovou opravdu jako pozitivní náladu, takovou radost z toho, že to dopadlo. Jak říkám, ANO má v tuhle chvíli naprosto dominantní zatím výsledek a uvidíme, jak se to bude ještě vyvíjet, jak to potom nakonec dopadne v tom přepočítávání na ty mandáty a jak potom budou rozhozené ty karty a jaká ta jednání potom budou možná. Všechno budeme sledovat.
1: Ve volebním štábu hnutí ANO v Plzni v Sedláčkově ulici byl Lukáš Milota a teď vám nabídneme první reakce i z ODS. V jeho volebním štábu je Martina Klímová. Martino, dobrý večer.
3: Hezký podvečer, já jsem před kavárnou v centru města, kde je lídr kandidátky ODS Lukáš Hegner, další jeho spolupracovníci a podporovatelé. Nálada je tu poklidná, někdo sleduje výsledky na velkoplošné obrazovce, někdo na svém počítači, další lidé jen tak sedí a povídají si a čekají, až bude úplně sečteno. V tom průběžném pořadí, jak už zaznělo, je ODS zatím třetí a podle Hegnera to odráží celostátní situaci. Nicméně ODS by se ráda po 4 letech znovu dostala z opozice zpět do vedení Plzně. Do voleb šla tentokrát strana samostatně, nebyla v žádném uskupení jako před 4 roky, kdy byla součástí Spolu. ODS chce teď jednat se všemi demokratickými stranami, vylučuje ale spolupráci s SPD, komunisty a Stačilo. Podle Hegnera bude důležité, jestli se s případnými koaličními partnery shodnou na tématech. Pro ODS je důležitá bezpečnost, doprava a čistota ve městě. Ale jak to všechno dopadne, to se teprve uvidí.
1: Ve volebním speciálu Českého rozhlasu Plzeň Martina Klímová, naslyšenou.
3: Příjemný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Nýřanech na severním Plzeňsku zvítězilo v komunálních volbách Sdružení nezávislých kandidátů 2026. Obyvatelé Kožlan v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 14 stupňů. Pohodový večer vám přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. V Nýřanech na severu Plzeňska získalo nejvíc hlasů voličů Sdružení nezávislých kandidátů 2026 v čele s dosavadní starostkou Pavlínou Césovou. Na radnici tak obsadí celkem 9 křesel z 19 členného zastupitelstva. Na druhém místě a 7 mandáty skončilo Sdružení nezávislých kandidátů s podporou ODS a na třetím nezávislí kandidáti s podporou SPD a 3 mandáty. Podle lídrně vítězného hnutí a dosavadní starostky Pavlíny Cajsové už začala povolební jednání o budoucí koalici Nýřanské radnice.
4: Děkujeme všem voličům, kteří nám dali v komunálních volbách svůj hlas a jsme rádi, že i v letošním roce v Nýřanech zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2026. Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve všech projektech, které jsme připravovali uplynulé 4 roky.
3: Obyvatelé Kožlan na severu Plzeňska v referendu odmítli stavbu větrných elektráren na okraji obce směrem na Dřevec. O možné stavbě rozhodovali v pátek a v sobotu během komunálních voleb. Hlasování se zúčastnilo přes 42% voličů, z nichž víc než 61% stavbu větrníků odmítlo. Referendum je platné a závazné, vyplývá to z informací na úřední desce města. Plzeň podpoří výstavbu zelených střech ve městě. Podmínkou je, aby zelená střecha vznikla na stávající budově na území města. Žadatelem může být fyzická osoba, společenství vlastníků jednotek nebo například bytová družstva. Výši dotace upřesňuje zanadační fond Zelený poklad Tereza Pelclová.
5: Je to od 650 do 2200 korun za metr čtvereční podle typu a velikosti té zelené střechy. Mimo té samotné realizace lze částečně hradit také projektovou dokumentaci a statický posudek, protože to jsou nutné podmínky k tomu podání o ten finanční příspěvek.
3: Žádosti o podporu je možné podávat do konce listopadu.
2: Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezony.
6: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5. místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
3: V 10. kole šance ligy Mladá Boleslav prohrála na stadionu Plzně 0-3. Jablonec zvítězil na trávníku Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, k ráno od západu přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda osobního auta, které skončilo mimo komunikaci, se stala na silnici 27 u Železné Rudy na vjezdu do města ve směru od Klatov. Na místě je policie, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
7: Bude v Plzni pokračovat současná koalice a nebo čeká krajskou metropoli nějaká změna? Napoví průběžné výsledky už za chvilku je okomentujeme s politologem Ladislavem Cabadou. Iva Kokešová za mikrofonem, přeji vám pěkný večer.
2: Volby 2026.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, máme minutku po čtvrt na osm.
1: Volby 2026.
0: Česko dnes rozhodlo o novém složení obecních zastupitelstev a taky třetiny senátu. V minulé hodině jsme navštívili čtyři volební štáby stran a hnutí, které v uplynulých čtyřech letech vedly plzeňskou radnici. Teď se na průběžné výsledky podíváme s politologem Ladislavem Cabadou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak v Plzni je aktuálně sečteno 62% hlasů. Zatím jasně vede hnutí ANO, druzí jsou starostové, následuje ODS. Jak číst takový volební výsledek?
2: Tak asi není překvapivý, vezmeme-li v potaz nějaké promítnutí celostátní politiky, nějakou historii plzeňské politiky. Řekl bych, to, co vlastně zajímavější, jsou spíš ty výsledky níže, o kterých určitě budeme mluvit, a to jsou zejména ty průběžné výsledky Pirátů, kteří podle mě v tuhle chvíli představují tu největší neznámou pro to další složení toho plzeňského zastupitelstva.
0: Ano, před 4 lety zvítězila koalice Spolu, ale skončila v opozici, kam jí poslala blesková dohoda hnutí ANO, starostů a Pirátů. Jak rychle bude na světě nová dohoda a bude se vůbec na plzeňské radnici něco měnit?
2: Tak v zásadě naznačil jsem. Jedna taková jaksi neznámá v tuhle chvíli je, jestli skutečně všechny ty politické subjekty z té současné radniční koalice překročí 5% hranici, respektive budou vybaveny nějaké mandáty v tom zastupitelstvu. Druhá věc bez pochyby je, jestli nedojde k situaci, že politické strany, které se nějakým způsobem na celostátní i plzeňské úrovni staví do opozice vůči ANO, nebudou disponovat nějakou většinou, protože pak by pravděpodobně začali jednat mezi sebou a vítěz voleb by nakonec mohl zůstat mimo tu radniční koalici. Ale skutečně máme sečteno přes 60% a to ještě není tolik, abychom mohli říct, že máme hotové výsledky.
0: Já jenom podotknu, že zmiňovaní Piráti jsou aktuálně pod 5% hranicí. Když se zaměříme na celý plzeňský kraj, vidíte tam nějaké rodící se překvapení nebo nějaký zásadní konflikt?
2: Přiznám se, že v tuhle chvíli tam asi nic dramaticky překvapivého není. V zásadě je to rozložení sil, kde na jedné straně stojí v těch větších městech typu Domažlice, Klatovy, spíše ty politické strany, které kopírují tu celostátní politiku, a v těch menších obcích vidíme nějaký mix těch, řekněme, tradičnějších politických stran a subjektů, které jsou buď deklarované jako nezávislé, nebo to jsou nějaký lokální představitelé třeba starostu a podobně. Nemyslím si, že tam, nebo není tam vidět, že by tam docházelo k nějakému dramatickému zlomu, nějakému dramatickému převratu. Myslím,

0: pořadí, který teď se ukazuje asi 10% mezi Miroslavem Plevným a Sandrou Cukernik. Co se týče Plzně, tak samozřejmě po 12 letech to vypadá, že skončí senátor Lumír Aschenbrenner. Určitě to může být trochu překvapení, je v Plzni dobře etablován, byť samozřejmě byl dlouholetým nebo je dlouholetým starostou přesně v té části Plzni, která do toho senátního oboru nespadá.
1: Na telefonu byl politolog Ladislav Cabada. Děkuji vám za spolupráci, mějte se hezky a naslyšenou příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký večer všem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pejtě Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a volební studio. Za 4 minuty bude 7:30. Pojďme se ještě jednou podívat na aktuální průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Plzně. 70% okrsků je sečteno. ANO 2011 a nezávislí vede s 33,5%. Starostové a nezávislí téměř 17% na třetím místě. Občanská demokratická strana 14%. Pro s podporou lidovců má 11,5%. Chceme Plzeň, koalice nezávislých TOP 09 a zelených 8,5%. A těsně pod tou 5% hranicí jsou Piráti 4,94%. Kontaktovali jsme pravděpodobného lídra té vítězné strany, a to je Roman Zarzický z Hnutí ANO. Budeme ho mít na telefonu kolem 7:45. A v 7:30 vám nabídneme další krátké volební zprávy.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je 7:30.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Hezký večer. Některé volební komise stále sčítají hlasy, které voliči odevzdali při komunálních a senátních volbách. Získaná data pak putují na Český statistický úřad, který zveřejňuje průběžné výsledky. Z těch plyne, že komunální volby v Plzni vyhraje ANO. Po sečtení 70% hlasů má zatím přibližně 34%. Následuje STAN se 17% a ODS se 14%. V Klatovech je situace jiná, jednak už je tam sečteno a na prvním místě je ODS se 27%, v těsném závěsu následuje KDU s Piráty s 26% a ANO má v Klatovech 19%. Komplet sečteno už mají i v Rokycanech. Komunální volby tam opět vyhráli rokycanští patrioti. Získali 8 mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se 4 mandáty. Třetí nezávislí budou mít 3 zastupitele. Finální výsledky už znají i v Domažlicích. Komunální volby tam vyhrálo znovu hnutí ANO. Získalo 6 mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo sdružení Pro město Domažlice rovněž se 6 mandáty. Třetí uskupení Pro Domažlice, KDU, ČSL a nezávislí bude mít 4 zastupitele. 100% sečteno mají už také Plasy, uspělo 6 kandidátů za Společně, nezávislí Pro Plasko mají 3, my 2, ODS také 2 a Plasy v pohybu 1 mandát. A známe už také první výsledky z referenda o větrných elektrárnách. Obyvatelé Kožlan odmítli výstavbu větrníků na okraji obce směrem na Dřevec. 61% z těch, kteří v referendu hlasovali, souhlasilo s tím, aby město neposkytlo žádným způsobem součinnost k realizaci větrných elektráren na svém správním území.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Je v Plzni rozhodnuto o vítězi letošních komunálních voleb. Průběžné výsledky lecos naznačují. Aktuálně je sečteno 76% hlasů. Mimochodem volební účast do voleb zastupitelstva města Plzně 40% a ještě nějaké drobné. Aktuálně vede ANO 2011 a nezávislých skoro 33%. Za malý okamžik budeme mít na telefonu lídra kandidátky ANO 2011 a nezávislý a současného primátora města Plzně Romana Zarzického. Počkejte si na to.

0: Volby 2026.
1: V Plzni je aktuálně sečteno téměř 80% okrsku a výrazně vede hnutí ANO s nezávislými kandidáty téměř 33%. Já už zdravím po telefonu lídra této kandidátky a zároveň současného primátora Plzně, pana Romana Zarzického. Dobrý večer.
2: Dobrý večer posluchačům České rozhlasu Plzeň.
1: Co říkáte, pane primátore, na ty průběžné výsledky? Jak jsem říkala, 80% máme sečteno.
2: Já jsem se teď koukal, určitě jsem vděčný a chtěl bych poděkovat všem lidem, všem Plzeňanům, kteří přišli k volbám a obzvláště těm, kteří dali hlas našemu hnutí, případně našim zástupcům na obvodech, i tam jsme ve skvělé kondici, takže mám radost a moc si toho vážím.
1: Jaký výsledek jste očekávali ještě předtím, než se začalo sčítat? Věřil jste si, že ten výsledek bude takový?
2: Věřil jsem zejména lidem, kteří ocení snad naší práci a otevřenou komunikaci v průběhu posledních 4 let, takže to se potvrdilo, ten výsledek je překvapivý, je dobrý. Já jsem trošku očekával výsledek nad 30% a budu rád, když to tak setrvá. Samozřejmě to stále kulminuje, různě se tyho u koaličních partnerů i u těch, kteří jsou v současné době v opozici. Je to určitě výsledek, za který děkuju.
1: Zatímco řada lidí dneska půjde normálně spát, vás asi čekají už první vyjednávání o možné povolební spolupráci. Pane primátore, s kým vším jste ochotni jednat a s kým nikoli?
2: Tak víceméně já bych se asi bavil se všemi. Volby a voliči za nás vyřešili to, že nemusíme vlastně volit žádné v úzovkách extrémy zprava doleva. Těch subjektů podle mých teďka informací je tam 5 nebo 6, protože Pirátská strana se možná nedostane o pár setin. Já bych z tohoto místa určitě chtěl pogratulovat těm, kteří byli za námi na pásce. Myslím si k dobrým výsledkům, možná pro někoho překvapivým, ale za sebe dobrým. Já se určitě budu bavit napříč tím politickým spektrem se zástupci jak současné koalice, to znamená těch současných partnerů, ale určitě se budeme bavit i s těmi ostatními. Obdržel jsem několik gratulací k výsledku voleb, sám jsem jich několik poslal, což si myslím, že svědčí o určité politické kultuře na půdě Plzně.
1: Já se teď dívám na ty průběžné výsledky. Piráti, jak jste o nich hovořil, jsou teď těsně nad tou 5% hranicí, takže je reálné pokračování i té stávající koalice?
2: A to bych teďka určitě neříkal. V té současné koalici jsme udělali spoustu práce, splnili jsme 90% programového prohlášení, tedy slibů či voličům. Já jsem otevřeně o tom komunikoval prostřednictvím svých sociálních sítí, kde jsem teď před malou chvilkou zveřejnil taky gratulaci vůči občanům nebo poděkování vůči občanům a gratulaci všem těm kolegům. Takže myslím si, že to je prostě potvrzení toho, že Plzeň jde správným směrem, že má vysoce proinvestiční rozpočet, že děláme ty projekty, které jsme v tom minulém období slíbili, to znamená ty, které zlepšují každodenní život Plzeňanů. Máme rekordní investice výši 5,3 miliardy letos, loni to bylo 4,7. Strukturálně ten rozpočet je dobrý a věřím, že najdu pochopení a podporu i pro tu budoucí spolupráci napříč tím spektrem.
1: Na telefonu byl lídr vítězné kandidátky ANO 2011 a nezávislý na plzeňskou radnici a zároveň současný primátor Plzně Roman Zarzický. Pane primátore, gratuluji k vašemu výsledku, díky a těším se na slyšenou.
2: Děkuji a přeju nejenom vám, ale také posluchačům Českého rozhlasu krásný víkend.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Komisaři už sečetli víc než polovinu hlasů v senátních a komunálních volbách. Jasno je například v Rokycanech, Domažlicích nebo Klatovech. Kožlany a Žihle v referendu odmítly větrné elektrárny v Kralovicích, sčítání dál pokračuje. Neznámý útočník v Plzni u Boleveckého rybníku napadl mladou ženu, pátrá po něm policie. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přehánky, teploty do 14 stupňů. Pěkný večer, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Na řadě míst republiky uznají vítěze komunálních voleb. Například v Rokycanech opět vyhráli rokycanští patrioti, druhé skončilo hnutí ANO a třetí jsou nezávislí. Vyplývá to z údajů na webu volby.cz. Jasno už mají také v Domažlicích, kde znovu zvítězilo ANO před Sdružením pro město Domažlice a uskupením pro Domažlice, KDU ČSL a nezávislými. V Klatovech vyhrála ODS, druhá skončila kandidátka Klatovy 21 před třetím ANO. Poslední hlasy se sčítají ještě v Tachově, kde průběžně vede Sdružení nezávislých kandidátů Volím Tachov před nezávislými Mitachováci. A v Plzni výrazně vede hnutí ANO, druhé je STAN a třetí ODS. Průběžně se sčítají také hlasy v senátních volbách. Například v senátním obvodu Plzeň město vede Karel Řehka za STAN těsně před Lucí Kantorovou z hnutí ANO. V Chebu, kam patří i Tachovsko, se o senát podle průběžného propočtu ČTK ve druhém kole utkají Miroslav Plevný za STAN a Sandra Coukerník za hnutí ANO. Lidé v Kožlanech a Žihli na severním Plzeňsku v referendu odmítli větrné elektrárny. V Kožlanech hlasovalo proti větrníkům přes 61% lidí. V Žihli nám nesouhlasný výsledek hlasování potvrdil dosavadní nezávislý starosta obce František Procházka. V Kralovicích sčítání hlasů v referendu stále pokračuje. Pro radnice v Kožlanech a Žihli jsou výsledky referend závazné. Policisté pátrají po útočníkovi, který dnes v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. S vážným bodným poraněním v oblasti zad je záchranáři převezli ve stabilizovaném stavu do plzeňské fakultní nemocnice. Jak k napadení došlo, upřesňuje policejní mluvčí Dagmar Mivková.
2: Okolo 13. hodiny jsme přijali oznámení o napadení ženy neznámým pachatelem, který za ní měl jet na jízdním kole. Pachatel z místa události ujel. Na místo ihned vyjelo několik hlídek policistů, kteří po pachateli intenzivně pátrají.
0: Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
3: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v 10. kole šance ligy na stadionu Plzně 0-3 a v neúplné tabulce zůstávají třetí. Jablonec se posunul na 4. místo výhrou 1-0 v Brně nad Zbrojovkou. Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2 a praští Bohemians zdolali Baník Ostrava 1-0.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, k ránu od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta se srazila na silnici 26 u odboček na Meclov a Mračnice na Domažlicku. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026.
4: Jak jste ve zprávách slyšeli, v senátním obvodu Plzeň město vede Karel Řehka za STAN těsně před Lucí Kantorovou z hnutí ANO. V tuto chvíli je sečteno skoro 85% hlasů. Karel Řehka má 32%, Lucie Kantorová 28%. Karla Řehku budeme mít za několik málo minut na telefonu, počkejte si na to.
1: Volby 2026. Český rozhlas Plzeň a Iva Kokešová.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, je 8:45.
1: Volby 2026.
0: Česko dnes vybíralo nové vedení měst, obcí a taky třetinu senátu. V senátním obvodu Plzeň město je sečteno přes 86% hlasů. Pravděpodobnými postupujícími do druhého kola jsou Karel Řehka s podporou STAN a spolu s ním Lucie Kantorová z hnutí ANO. Já už teď zdravím po telefonu právě prvního jmenovaného někdejšího náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Tak nejprve vás poprosím o komentář výsledku voleb do Senátu. Jenom podotýkám, že ten průběžný výsledek je u vás necelých 32%.
2: Jo, tak samozřejmě mám nějakou pokoru a ten výsledek ještě není finální, ale vypadá to, že bych měl postoupit do druhého kola. Já si nesmírně vážím toho, že Plzeňáci mi dávají tu důvěru. A je to pro mě obrovský závazek, jak vůči těm lidem, kteří mi dali hlas, ale taky vůči jako spoustě lidem, kteří mě naprosto nezištně podporují. A budu se samozřejmě snažit zabojovat a do senátu se dostat. No.
0: A to je právě moje druhá otázka. Jak strávíte ten týden do druhého kola? Co vás čeká? Už to máte nějak naplánované a promyšlené?
2: No přiznám se, kdybych řekl, že mám plán do detailu, tak to určitě nemám, tak jak jsem ho neměl ani na začátku toho prvního kola, ale strávím ho prostě usilovnou prací, no já, pro mě to je závazek, já se budu snažit být mezi lidmi hlavně, budu se snažit se představovat, jaký jsem, kdo jsem, co reprezentuji, jaké mám hodnoty a budu se snažit lidi přesvědčovat, aby šli volit do druhého kola bez ohledu na to, koho volí, protože podle mě právo volby a určování si své budoucnosti je prostě výsada, je to privilegium, nemají ho všichni, během své služby jsem zažil, byl jsem ve spoustě zemí, kde lidi za tohle právo umírají a nemají ho, i tady za něj v minulosti umírali a myslím si, že to, že můžeme volit a že si můžeme určovat svobodně svoji budoucnost je něco, co bychom prostě měli využít, takže já se budu snažit přesvědčit lidi o tom, že chci pro ně dělat dobré věci a budu se je snažit přesvědčit, ať jdou volit, bez ohledu na to, koho budou volit.
0: Na telefonu byl postupující do druhého kola senátních voleb v senátním obvodě Plzeň město Karel Řehka, navrhovaný starosty a nezávislými. Díky za vaše informace a za váš čas. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Mějte se hezky naslyšenou, děkuju.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za minutu půl deváté.
1: Volby 2026.
0: Volební zprávy a Jan Čubr.
2: Hezký večer. Většina obcí a měst má už hlasy v komunálních volbách sečtené. Celorepublikově je to 85%, v Plzeňském kraji dokonce 96%. Stále není sečteno v samotné Plzni. Podle průběžných výsledků ale v krajském městě vyhraje ANO, které zatím má 32% hlasů. Následuje STAN se 17% a ODS s 15%. Sečteno není ani v Tachově. Podle propočtu tam ale vyhraje nezávislé sdružení Volím Tachov, má 44,5%. Druzí jsou nezávislí My Tachováci s 24%. I nadále pracují některé volební komise, a to především na místech, ve kterých se volilo i do Senátu. V našem kraji to bylo v senátních obvodech 3 a 9. V obvodu Plzeň město zatím vede Karel Řehka za STAN před Lucí Kantorovou za ANO. V obvodu Cheb, který zasahuje i na Tachovsko, do druhého kola senátních voleb postoupí Miroslav Plevný za STAN a Sandra Cokernik za ANO. V regionu voliči zároveň vyjadřovali v několika referendech svůj postoj k případné stavbě větrných elektráren na území obcí a měst. Větrníky odmítly, platí to jak pro Kožlany, Žihly a Kralovice na severním Plzeňsku, tak i pro Měčín na Klatovsku. Tam bylo odmítnutí jednoznačné, nesouhlas tam vyjádřilo 86% hlasujících. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb podle politologů zatím vyznívají příznivě, zejména pro opoziční STAN a hlavně díky úspěchu předsedy Jana Grolicha i pro lidovce, zatímco pro nejsilnější opoziční stranu ODS příliš dobře nedopadly. Spokojeny nemohou být ani vládní SPD, motoristé a ANO. Nicméně o složení senátu se rozhodne až příští týden a skutečný úspěch v komunálních volbách se ukáže po sestavení koalic na radnicích, což může trvat týdny i měsíce. Shodli se na tom oslovení politologové.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a speciální volební vysílání. Výsledky voleb do zastupitelstva města Klatovy už jsou kompletní. Ano, skutečně sečteno 100% okrsků, volební účast 44%. Volby do klatovského zastupitelstva vyhrála Občanská demokratická strana. Jejím lídrem je Rudolf Salvetr, starosta města, kterého budeme mít asi ve 9:15 na telefonu.

0: Volby 2026.
1: Česko dnes volilo nové vedení měst, obcí a také třetinu senátu. Na řadě míst, včetně Plzeňského kraje, už je sečteno a začínají první vyjednávání. V Klatovech opět zvítězila ODS. Podotýkám, že se drží v čele od roku 1994. Lídrem kandidátky byl opět Rudolf Salvetr, který stojí co by starosta v čele města už 20 let a je právě teď na telefonu. Pane starosto, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak ODS zvítězila, ale je třeba říci, že to bylo do poslední chvíle docela napínavé. Jak jste to ve vašem volebním štábu vlastně prožívali?
2: Napínavé to bylo a my pochopitelně máme radost, že se nám podařilo zvítězit v těchto volbách a dovolte mi vaším prostřednictvím poděkovat všem, kteří nás podporovali po celou dobu a pochopitelně všem voličům, kteří nám svoje hlasy dali.
1: Pane starosto, jaký bude další postup? Už máte nějakou představu, s kým budete vyjednávat v Klatovech?
2: Jsme asi o hodinu po sečtení výsledků a moje představa je taková, že je třeba velmi rychle sklidnit ty emoce, které probíhaly ve volební kampani a já osobně budu chtít mluvit se všemi uskupeními, která byla zvolena do zastupitelstva města, protože zastupitelstvo je právě tím, které pak dělá ten konečný výsledek a to, co se ve městě podaří udělat a uskutečnit.
1: Ano, je opravdu jenom pár desítek minut po sečtení, ale určitě už v tuhle chvíli máte jasno o prioritách pro nadcházející 4 roky v Klatovech.
2: Myslím si, že nemohu říct nic jiného, než že vychází i z našeho programu a město má jednak mít vztah ke své historii. My máme připraven velký projekt opravy posledního historického objektu ve vlastnictví města a to je Klatovské Josefinum. Potom bych velmi rád, abychom uskutečnili rekonstrukci plaveckého bazénu. A nikdy jsme nezapomínali, a nebude to ani v tom případném dalším období, na to, že místní komunikace využívají všichni, čili jsme se zavázali, že několik desítek milionů korun ročně půjde do rekonstrukcí a oprav místních komunikací. A to, co bych chtěl speciálně, byť asi suché léto tomu úplně nedává za pravdu zmínit, je to, že máme některé integrované obce, jako jsou Luby, které bývaly při přívalových deštích pravidelně zaplavovány a ve spolupráci s povodím Vltavy se nám podařilo dotáhnout projekt až přes stavební povolení a přes výběrové řízení na protipovodňová opatření na Drnovém potoce, což je po 16 nebo 17 letech práce za mě obrovský úspěch.
1: Na telefonu byl starosta Klatov, lídr kandidátky ODS, která letošní komunální volby v Klatovech vyhrála. Pane starosto, díky za váš čas, gratuluji k volebnímu výsledku a těším se příště na slyšenou.
2: Děkuji vám pěkně a zdravím i všechny posluchače.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, naše speciální volební vysílání pomalu končí. Další aktuální informace přineseme ve zprávách a v dalších hodinách budeme pochopitelně pro vás sledovat především povolební vyjednávání v jednotlivých městech a obcích. Iva Kokešová se loučí, přeji vám hezký večer a budu se příště zase těšit na slyšenou. Za 7 minut bude 9 hodin.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Domažlicích vyhrálo volby hnutí ANO a nezávislí, zřejmě ale skončí v opozici. V Rokycanech zvítězili v komunálních volbách nestraníci a nezávislí kandidáti v čele s dosavadním starostou. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přeháňky a teploty do 14 stupňů. Dobrý večer, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Volby v Domažlicích vyhrálo hnutí ANO a nezávislí. Získali 6 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo se stejným počtem křesel Sdružení pro město Domažlice a třetí příčku obsadilo uskupení pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí se 4 mandáty. Hnutí ANO ale zřejmě nedokáže sestavit koalici a skončí znovu v opozici. Domnívá se lídr kandidátek Radek Wiesner.
2: Teď jsou takový jako smíšený pocity, když člověk vyhraje volby, ale ve finále zjistí, že v podstatě nemá partnery do té koalice to složit. No. Ale na druhou stranu děkujeme voličům a ve finále, když to takhle dopadne, tak budeme asi zase v opozici. No.
0: Jednání v Domažlicích vedou i další strany, potvrzuje starosta Stanislav Antoš z KDU-ČSL.
3: V tuto chvíli samozřejmě začínají jednání a doma, že si by mohla vzniknout koalice dostatečně silná, která následující 4 roky nebude zmítána nějakými komplikovanými situacemi a bude stabilní, když bude schopna 4 roky pracovat pro občany doma, že si.
0: Volební účast v Domažlicích byla přes 46%. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci ODS, Vaše Domažlice a Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města. V komunálních volbách v Rokycanech zvítězilo sdružení Rokycanští patrioti v čele s dosavadním starostou Tomášem Radou. Volební účast přesáhla 41%. Vítězné sdružení získalo přes 32% a 8 mandátů.
4: Druhé sdružení ANO s nezávislými kandidáty obsadí 4 křesla a po 3 zastupitelích budou mít hnutí STAN a nezávislí a koalice ODS s TOP 09 a nezávislými. 2 mandáty v 21 členem rokycanském zastupitelstvu připadnou Pirátům s nezávislými a 1 mandát získal uskupení pro Rokycany. Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň město podle propočtu ČTK postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za hnutí STAN. Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství Lucí Kantorovou za ANO. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS tak svůj mandát neobhájil. Voleb se zúčastnilo víc než 39% voličů. O hlasy usilovalo 8 kandidátů. Sport. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal 2 bodovanými technikami před časovým limitem Fina Pumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu 2 medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
5: To je úžasná pohádka, 2 medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle 2 můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naši společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti. Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, k ránu od západu přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte přes den proměnlivou oblačnost a hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Pované slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehodu 2 vozidel šetří policisté na Domažlicku na silnici 26 u odboček na Meclov a Mračnice. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky. Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně mu takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
2: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
1: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
2: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
0: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě

0: O tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovali, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hudby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

rybářský kalendář. Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni už je sečtena většina hlasů, vyhraje zřejmě ANO, za ním STAN a ODS. Kožlany, Žehle, Kralovice i Měčín v referendu odmítli větrné elektrárny. A zítra čekejte většinou proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 14 stupňů. Příjemný večer přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. V Plzni už je sečteno přes 95% hlasů. S velkým náskokem vede ANO a nezávislí kandidáti. Na druhém místě se drží STAN a třetí příčku má ODS. Ta by znovu chtěla vrátit po 4 letech v opozici do vedení města, potvrzuje lídr kandidátky ODS Lukáš Hegner.
2: My samozřejmě se pokusíme jednat a vystřídat současnou koalici a být součástí nové radniční koalice. My budeme sestavovat koalici, která se bude opírat hlavně o ty konkrétní témata. Je to bezpečnost, je to doprava, je to čistota města. Umíme si představit se všemi demokratickými stranami spolupráci. Vylučujeme SPD, komunisty, stačilo.
0: Komunální volby v Klatovech vyhrála ODS, získala 27,3% hlasu a má 8 mandátů. V komunálních volbách ve městě vítězí nepřetržitě od roku 1994. Pokračuje lídr kandidátky a starosta města Rudolf Salvetr.
3: Mohu zhodnotit výsledek klatovské ODSky, tak cca 2% navíc oproti minule jsou za mě velmi dobrým výsledkem, stejně tak udržení mandátu a beru to jako zúročení ne práce 4 let, ale té dlouhodobé práce, kterou jsme v Klatovech odváděli.
0: Druhé místo patřilo sdružení Klatovy 21, které získalo 7 mandátů. Z 5 mandáty budou v zastupitelstvu hnutí ANO a nestraníci pro Klatovy. SPD získalo 2 křesla. Stačilo se, do klatovského zastupitelstva nedostalo. Obyvatelé Měčína na Klatovsku v referendu jednoznačně odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji města. Lidé o tom hlasovali v pátek a v sobotu během komunálních voleb a proti stavbě byla většina, řekla to zapisovatelka volební komise Vladimíra Fialová. O možné výstavbě větrných elektráren hlasovali v referendech také lidé na severu Plzeňska ve městech Kralovice a sousedních Kožlanech a také v obci Žihle. I tam obyvatelé stavbu větrníků zamítli. Podle všech obcí jsou referenda platná a závazná. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0, Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Nejnižší teploty 7 až 3 stupně. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně v odpoledních hodinách s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu počítejte v Kyšicích na Plzeňsku v ulicích Dýšinská a Náves. Kvůli stavebním pracím se úsekem jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá do 16. října. Jinak by vás na silnicích v Plzeňském kraji nemělo zdržet nic mimořádného. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během 1 hodiny zacíleno na 1 osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, takový bílý.
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš reč. Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví, a prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěný na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na Pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, že jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestál.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pambu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pambu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem zářka jsem. Tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože... A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šli, říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě

0: Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historií Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
1: Dobrý večer.
2: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
1: Přišla jsem se na vás podívat.
2: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To, co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná. A odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil, to jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo, ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
1: První byla tahle ta. Pane Šejtr, prosím vás, rozbáte to. Láskyné, zůzaté, Očka svatojánská.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučají děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...

0: A kde, jak je to dlouho, co jsme to nespívali?
1: Trošku, to už pár bude let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo 65.
2: No, kdy byste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
2: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda, to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
2: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa. Aha.

0: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
0: Jak to skončilo?
1: Proč jsi mě vyhodil?
2: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
2: Ano.
1: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
2: Kdo byla další?
1: Holčička.
2: Další, já už jsem Binec, to byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
1: Lucka, tak to neznám.
2: Yeah.
0: Ona nezná Krecerová.
1: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona, že kdybych ho měla já, tak si znám tam pseudonym.
0: Ona si ho taky dala. Anna K.
1: Anna K.
2: Anna K.
3: Teď se to pěkně bylo.
4: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. Jo. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
2: češtině. No každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho,
4: že Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Pak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
2: No tak jsi měl příště. Fracek taky, já si vzpomněla.
4: Já jsem byla hrozně drzá.
2: Ano.
0: A co vy jste spolu zpívali?
2: My jsme spolu zpívali...
4: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
2: Ptáčka je rabáčka.
4: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
2: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
4: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím dál. Pocem holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No
1: já bych řekl současná.
3: Vicky.
0: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě. Ne,

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, na kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli,
3: no. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete
5: no, jo, to
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak.
5: No, ti lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo? Ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Ano, na těch žlutý. Jsem si
5: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
5: Ano, takže jste to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

přijde, až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? Tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no když to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: A člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku
4: oni prostě, souboru. Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se stýkali ani, mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně zdraví.
4: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost. A my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy. Nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu, posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A pod, nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále.
1: Nevím, jestli tam ještě jste.
0: Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď vyrází?
1: Přešla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve které bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, že třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále, jako... Snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci, třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mi za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někdy přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkovým psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověka těší, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Když jste se pousmál, zasmál.
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejeme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho. I když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastním.

0: silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No, bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa než třeba před 20-30 lety? Že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás Halo. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme. Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio to dělá, to byl bož.
0: Mm-hmm.
1: Já úplně zavřu, tak a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně. Ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě... Dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval. Já myslím, že... Prostě si myslím, že hodně věcí se moc tahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete si dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takové chvíle. Takže bejt na to připravený a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, ta si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, příroda to potřebuje.
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli, že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc, tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovýma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom již zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil, třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře, zkuste si to dovolit.
1: Ano, a ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehtaretast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po třech letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše. A kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workaholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovní křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někde náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, teď je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska, i když v minulosti jsem je měla. Já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa, jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se dva roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: pravda.
1: Ano, je
0: to takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: je to tak.
1: Ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla dvě děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala a že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Haló, haló.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň, díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla, dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to

0: rodiče, pokud by někdo byl v podobné situaci, a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu, jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to bylo? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil. Asi
0: to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma, co říkáte?
0: Uh-huh.
1: No, jedno přísloví říká, slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví a jedno z nich je

0: o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavi dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna, jedeme třeba vlakem, autobusem, nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna, no a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče, no a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří, ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit. Ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o leče, no ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
1: To jsem řekla já, paní Mirko. To si pamatuju.
0: No, to bylo teda
1: já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak. No, takže já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasmíje se, to moc oceňuji, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
0: No, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku z Tylenoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový Mirko, jako hodně pozdě je to.
1: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
0: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
1: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

disco. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem z mojí zkušenosti už před XX lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a kdese, jo. Mm-hmm. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Mm-hmm. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává. Takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: já taky
1: seděla
0: nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, jsem 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem si polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš váš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujú.

0: nejznámějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
1: Jsem tu dobře?
2: Podle toho, kam jste již jel.
1: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
2: Ano, to je naša jistě.
1: Kde jsou ty dva?
2: No, to jsme my.
1: Lasica, typický.
2: Satinský, naštěstí.
1: Má pravdu Satinský?
2: No, naštěstí nemá.
1: No, to si vyřešte mezi sebou.
2: Ano.
1: Já vás znám z doslechu.
2: Ano, a co jste počuli?
1: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
2: Nemusíte.
1: Ale jo, Kopecký.
2: Těší má, Satinský.
1: Kopecký, divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
2: No, a
1: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
3: No, nechajme to. Já bychom si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Pači symbolicky.
1: Děkujem vám, velice.
3: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
1: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
2: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
1: Nemenovat.
2: No právě jsem si myslel.
4: Proč jste sem přišli vy?
1: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
2: Ano?
1: Já jsem to ve svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
1: Ne.
3: Mohl bych som vám požičať 5 000?
1: Jo.
4: Naozaj, nevie povedať nie.
1: Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a páteř a nějaké jako kostru, aby dostal.
3: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
1: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
1: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
4: Já celé dny čítám.
1: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
1: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
1: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
1: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
1: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal...

0: služobnictvu vojům. Chcem totiž zabít svoju ženu.
1: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
0: Však papa.
1: A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
2: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
1: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili.
3: Sakum prás i s lanovkama.
2: Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
0: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
1: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat.
1: A?
2: Jenže to neseženete.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, ano. Viete, a zahľadíte sa do diaľky,
4: ano.
3: Tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. My tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: No dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte sa.
2: Áno, tak to je...
3: To
2: sú
3: príbory.
2: To
3: mijem.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Viete, aká je to praktická vec?
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské
4: obeživo,
3: jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili
3: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, že ja by zostal rád. Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to až nevedal.
4: Prosím, dajte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak
3: potrebuje peniaze,
2: musí zaplatiť. Teda, ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesie ty peniaze.
3: Do
2: banky ty peniaze prenesie nenápadně a tam v banky potom...
3: Vidíte, čo je to banka?
4: Jo, banka?
3: Banka.
4: Ano, dejte kolova.
3: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: No, Prebančíno je, jo.
2: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
2: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
3: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
2: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
3: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
4: Áno.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom je ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Je! Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. Jako je to? Já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu,
2: ano, to jsme už v mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadně se najesť, aj odeť začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam se najde aj vreckovka, ale k noblese jsme se ještě neprepracovali.
3: Nečudujte se, víte, na také panské huncúctva nebylo kedy u nás. Teď si představte, v hore taký drevorubač se nemohl zdržiavať noblesom, nemohl kričať. Haló, prosím vás, buďte taky láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A kde, manžel.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.